0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Rádio.

zlepši si náladu. Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

0: natočeno podle skutečné události.
1: Tyjo, Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
2: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflinu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
3: Nikdy, anebo navždy.
2: No, tak vidíš.
0: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.

0: děti do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
2: tisku levně.cz.
3: Náplně hned.

0: profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
3: Máte snad něco lepšího?
2: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
3: Jo.
2: Elfline, to je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
3: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
2: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
3: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Co to zas Popájsku je za pikle?
6: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
7: Škola volá, ale my to nezvedáme.

poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Přijďte se odborně poradit. Na zdravý a kvalitní spánek jsme tu my.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
3: tisku.cz.
4: Náplně hned. Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. České dráhy na závěr prázdnin posílí vlakové spoje o stovky míst. Vyšší kapacitu budou mít hlavně vlaky z Moravy do Prahy, ale také spoje z další částí Česka. Dopravce cestujícím doporučuje rezervovat si místa dopředu. Od 1. září se navíc do provozu vrátí některé školní spoje. Norsko chce pokračovat v hledání nových ložisek ropy a plynu v Arktidě. Plány prosazuje navzdory odporu Evropské unie, která upozorňuje na dopady těžby na životní prostředí. Norsko argumentuje především energetickou bezpečností Evropy. Bez nových vrtů by podle odhadů mohla norská produkce ropy a plynu během 25 let klesnout až na nulu. České kluby mají za sebou dramatické odvety evropských pohárů. Plzeň po úvodní porážce 0-3 porazila Červenou zvezdu 5-1 po prodloužení a postoupila do Evropské ligy. Jablonec vyřadil Glasgow Rangers po penaltovém rozstřelu a zahraje si konferenční ligu. Naopak Hradec Králové podlehl Panathinaikosu 1-2 po prodloužení a v pohárech končí. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Plzeňané mohou opět rozhodnout o vylepšení města. Hlasovat o těch nejlepších projektech se bude aktuálně na Doubravce, a to v rámci tradičního projektu Rozhodněte sami. Vybírat se bude z 16 různých nápadů a každý obyvatel obvodu bude mít 2 hlasy. Odevzdat je bude možné během celého září. A jak vypadá páteční předpověď počasí? Dnes u nás na západě Čech bude většinou oblačno, postupně i zataženo. Odpoledne dorazí déšť nebo přehánky a ojediněle taky bouře. Na teploměrech naměříme mezi 26 a 30 stupni.
5: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6 hodin 2 minuty začíná páteční snídaně. Ahoj Davide.
2: Ahoj.
1: Je ahoj Jasmin.
3: Je ahoj.
1: Ahoj. To je taky dost, že jsi přišla do práce.
2: Ona má nějaký částečný úvazek, prej.
1: Mě by zajímalo, jaký to je takhle si chodit do práce v pátek jenom.
3: Ty vláho, je to pecka, no, ale těšila jsem se moc.
1: Takže ono, jak se říká, že se zavádí vlastně ten zkrácený pracovní týden napříč Evropou, takže 4 dny v práci, 3 dny. Jasmin si to udělala jeden, no tak no, tě tady vítáme. No,
3: děkuju.
1: Jak bylo na dovče?
3: Pecka.
1: No, dobrý. Tak to jsme si
2: říkali něco jiného před chvílí.
1: No, dobrý. Tak David Guetta, Alphaville, hity, pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio FM Plus.

0: Jo. 6 hodin 8 minut, tohle je páteční Hit Radio snídaně šampionů, dámy a pánové, je to tady. Za 7 minut vrcholí zatmění měsíce. 93% měsíce má zmizet, zbytek zčervená jako cihla. A já jsem tady chodil po studiu tam a zpátky. A vlastně, když se podívám tady doleva, tak tady nic nevidím. Když to tady projdu na druhou stranu, ale mě to fakt zajímá, no.
1: Opravdu tady
0: máme,
1: chodí.
0: My tady máme totiž panoramatický takový jako okna, jo, a myslím si, že ten měsíc je přesně tam, kam my nevidíme. Takže my z toho nemáme nic, takže to je vrchol.
1: Teda. Ale kdo z toho něco máte, tak konečně za to dostanete, za to vstávání něco, že jo?
0: No, přesně tak, to je odměna, jo, takhle při pátečku. Nejvíc má být vidět na jihu Čech, takže vy, kdo jste z okolí jižních Čech, tak možná to vidíte a nás by to zajímalo, jako já to chci vidět, teda nevím jak vy, že byste nám to mohli poslat třeba jako fotku na WhatsApp, kdo to vidíte, jo. Kdo máte výhled. Mimochodem, říká se tomu rudá luna a já si myslím, že to není náhoda, jo? Že víte, jak jsou třeba menší čokolády v tom balení a tak dále, že no. Ta smrskflace dorazila už i na oběžnou dráhu, jo? Tak nám pošlete fotku, kdo to vidíte a my vám posíláme další hity. Tohle je Pink Huňu na Hit Radio, 6 hodin 9 minut, krásné ráno.

0: Vaško, tak všechno má.
1: Tohle je Poetika, tohle je Hit Radio, 7:15 a tohle je Vrchol. Právě teď vrcholí zatmění měsíce, který by měl být zakrytý z 93% a měl by být rudý. My jsme se o tom bavili před malou chvílí, ať teda zvednete hlavu vy, kdo máte šanci a vidíte na něj, ať tam pošlete nějaký fotky a vy jste nám poslali, ale on jako normálně svítí bíle teda.
2: Prosím vás, to nám to posíláte, jako pošlete něco pořádného. To jsou takový šedý, bílý srpečky no, normálně.
1: A my tady teda se snažíme ho najít, nevidíme ho. A já si říkám, jestli to není tím, Jasmin se totiž vrátila a my jsme tady s Davidem celý týden byli pod mě v tom studiu, jo. A Jasmin má ráda světlo a vypadá to tady jak v kulturáku, když poples se rozsvítěj, aby vyhodili ty poslední ožralce, jo. Takže možná proto nevidíme nic. No takže díky za to, co jste nám poslali, těch fotek přišlo opravdu spoustu, ale jako rudej teda.
2: Jako, že by byl rudej, to se říct nedá. Když se někdo máte, tak to pošlete.
1: Já teda od pozorování zatmění slunce trochu už vidím, jo, ale jako ještě bílou a červenou teda jako rozesvítěj. Opravdu hodný, že jste nám to poslali, tak užívejte vy, kdo máte možnost si tenhle úkaz užít teďka na nebi, no a za chvíli si užijete i další parádní hity. A Avicii, Waiting for Love, a přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
13: Autohornát, váš největší specialista na užitkové vozy Renault na Českém západě. Autohornát, prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
14: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
15: tak Mironet! Klikni dvakrát!
16: Dobrá práce a skvělý tým?
17: V Shape Corp v Nířanech je to realita.
16: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
17: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
16: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
17: Těšíme se na vás.
18: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
19: Pikle? A
18: ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
20: Skočte si pro Madeta jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 9,90 pouze v pátek a Monte 4x55 gramů za 21,90.
19: Bila, to dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Komplikace v dopravě nám už teď ráno hlásíte z dálnice D5. Na kilometru 45 ve směru od Prahy do Plzně je odstavené nákladní vozidlo. S opatrností tam projedete.
1: Aby vaše auto neskončilo u nás, vám přeje Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křivicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.
2: Hit Radio FM+.

0: Tohle je Daša, tohle je Austin, 6.28 a taky páteční Hit Radio s vámi Michal, Jasmina, David. Hezké ráno.
1: Ranní update.
2: Nad Českem bylo dnes ráno možné sledovat částečné zatmění měsíce. Stín země zakryl až 93% jeho průměru a úkaz byl viditelný i pouhým okem. Maximum zatmění nastalo krátce před 6:45. Donald Trump nechal v USA přejmenovat Ontarijské jezero na Americké jezero. Nový název nařídil používat americkým federálním úřadům v době vyhrocené obchodní války s Kanadou. Kanada změnu odmítá a dál bude používat původní název. V Praze se včera objevila nejdražší známka světa. Jednocentová známka britská Guyana je známá v jediném exempláři a patří k největším filatelistickým raritám. V obecním domě je součástí výstavy známek v celkové hodnotě kolem miliardy korun.
0: Takže nejdražší známka světa a je za jeden cent, nebo jak to teda je?
2: No to bývávalo. Teďka se prodala v roce 2014 za neuvěřitelných 192 milionů korun.
0: Známka, jo. No. A poslat to nemůžeš, nebo... No já nevím, si představ, že sbíráš známky, máš tam tuhle trofej, odejdeš třeba na služebku, jo, a tvoje žena hledá známku, aby poslala dopis kámo chce. A co to... Tady? A známka máš
3: služebku. To by byl pech, no.
2: Teďka to ještě pošleš Českou poštou, že jo, to ani nepřijde.

0: jsou hodiny. A tohle je páteční Hit Radio, to je paráda, což je pátek. Krásné ráno, s vámi Michal, Jasmina, David.
1: Jestli se o víkendu chystáte někam autem, tak radši nohu z plynu, protože na silnicích začínají velký policejní kontroly, lidi se vracejí z dovolených, startuje škola a podobně. A já jsem zvědavá, jestli se naši policisti inspirujou kolegou z New Jersey, protože ten posunul tu práci v utajení na jako úplně jiný level a převlékl se za keř, z úkrytu chytal řidiče.
0: Takže on se převlekl za nějakou tuj, jo? A tak vlastně, když o tom přemýšlím, tak vlastně s florou to máme spojený i my tady v Čechách, že jo? Protože v Americe se teda převlíkají za tuj a tady zase hlídají rychlost švestky. Vlastně, jak vůbec vznikl název švestky? Víte to někdo tady?
1: Vůbec
0: víte to? Počkej, hele, já zkusím dát, počkej.
1: A co chlupatý?
0: Já zkusím dát švestky policie do Google. Ale píšou tady, že název vznikl v 50. a 60. letech 20. století, kdy příslušníci v té době tehdejšího sboru národní bezpečnosti dostali v roce 1953 švestkově modré stejnokroje.
1: Aha.
0: A od té doby to jsou švestky teda.
2: Jsme doma.
1: No a ty chlupáči.
0: To je chlupáči, tak nevím, tak...
1: Chlupatý.
3: Tak, no. O tom se asi nestuším mluvit tak ráno. No.
0: A vlastně to je vždycky, to je v těch dopravních servisech, na dopravních infolinkách v rádiu vždycky, kde stojí švestky, jo. Ahoj, tady kamionák Kamel, na příjezdu do České Třebový, to tam grillujou, tak nohu z plynu, jsou tam švestky.
2: Pak na trojnožku.
0: Přesně grillovando, tady ve Vysokém Mýtě. Katy Perry, Hot and Cold, za chvíli další hity, tak a to teda nezazníme, jo, tak konec prázdnin, policejní akce samozřejmě, měření rychlosti, všude taky školáci a tak dále, tak nohu z plynu, jo.
4: Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už v tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
6: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
7: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: 3, 2, 1, 1. Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
12: Atención!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
14: Dobrý den. Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
15: 40 metráků briket, letnice na 699 a platíte kartou, ano?
14: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
15: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602-489-489.
14: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
16: Prázdniny končí, tak ať to stojí za to. V úterý 1. září zve 3. plzeňský obvod všechny děti na první zvonění do Borského parku. Od 14 do 18 hodin vás čekají atrakce, soutěže, Karol Akvído, Martin Harych a barevný běh. Vstup je zdarma. Odstartujte nový školní rok s úsměvem.
17: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
18: Pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Sportovní akce dnes a zítra omezí provoz v Karlových Varech. Pozor si, dávejte u Matony Arény, kde čekají uzavírky. Přístupné tam nebude dočasně ani parkoviště.
20: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
21: Pořád jste tady, tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: pátek, 6 hodin 50 minut, Hit Radio v uších, dobré ráno.
1: Kdo si zakládáte na nějakých tradicích a nemáte rádi žádný odlišnosti, tak si teďka držte klobouky. Kdo nesedíte, tak se asi radši posaďte. Transgender pár se dočkal dítěte. Muž, který se narodil jako žena, porodil dítě ženě, která se narodila jako muž. Takže znovu, původní žena, která je teďka muž, porodila dítě původnímu muži, který je teďka v současnosti ženou.
2: To je slušný galimatián.
3: Jedna velká otázka visí ve vzduchu, co se narodilo?
1: To se rozhodnete pro mě,
2: to si
1: že?
2: Pak vybereš, to je moderní dnešní době, jo. Ale takže počkej, takže dítě odnosil a porodil muž, rozumíme tomu správně, který se narodil jako žena.
1: Ano.
2: A s partnerkou, která byla původně mužem.
1: Je to tak.
2: Já úplně si představte ten moment, když pak táta řekne, hele, když jsem tě rodil, tak mě u toho držela máma za ruku. Hlavně, že se mají rádi, no.
1: Jako bude to jednou celkem zajímavý rodinný příběh na vyprávění, si myslím.
2: Určitě, no. Ale bude sranda, až se dítě zeptá, jak vlastně přišlo na svět. No. Ale nechte to být. Los Frequency na Hit Radio v 6.50 na hezké ráno. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A 30?
1: Acema.
0: A 40?
1: Acema.
0: A 50?
1: Acema. Jde to i bez banky.
0: Hele, nezaseko ses?
1: Ne.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť. Nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské. Nebo na chyťapusť.cz.
0: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Sedmá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dětí v českých mateřských školách třetím rokem ubývá. Poprvé od roku 2013 jejich počet klesl pod 350 tisíc. Za poslední tři roky ubylo ve školách více než 21 tisíc dětí. Podle statistiků zatím stojí především klesající porodnost a úbytek má pokračovat i v dalších letech. Hackři ukradli osobní údaje až 9 milionů zákazníků tří velkých anglických letišť. Útok zasáhl letiště v Manchesteru, East Midlands a londýnský Stansted. Zloději získali hlavně e-mailové adresy a další kontaktní údaje, k bankovním informacím se ale nedostali. Bezpečnost cestujících ani samotného leteckého provozu podle společnosti ohrožena nebyla. Česko dnes zasáhnou silné bouřky, meteorologové před nimi vydali výstrahu. Platí od 2 odpoledne až do sobotních 4 hodin ráno. Bouřky mohou doprovázet nárazy větru kolem 70 km v hodině, kroupy a přívalový déšť. Podle meteorologů mohou být některé bouřky velmi intenzivní a objevit se mohou i supercely. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Kultura v regionu získá dotace. Mezi tři projekty Karlovarský kraj rozdělí bezmála 750 000. Peníze půjdou třeba na Chopinův festival a Marienbad Film Festival, které proběhly v Mariánských Lázních. Třetím podpořeným projektem je pak dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana, který se bude konat v Ostrově. A závěrem ještě taky počasí. Na západě Čech dneska budeme mít většinou oblačno, postupně spíš zataženo. Častější odpoledne budou přehánky anebo déšť a předpověď slibuje taky bouřky. Teploty mezi 26 a 30 stupni.
6: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
7: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Ahoj, hezký ráno.
8: Krásný pátek.
7: Snídaně šampionů.
4: Ano, vejdo, jste si nás pustili k tělu, až teď jsme tady kompletní. Jasmin se vrátila zpátky po dovolený do práce. Ahoj, Jasmin.
8: Ahoj.
9: To je dobrý, jak říká Jasmin, ty mě vůbec nepřijde, že pátek. Já říkám, že 4x4 dny v týdnu nebyla v práci.
4: Si na jeden den skočí do práce, to je dobrý, no to bychom brali všichni. A co byste mohli brát vy teďka další muzika? Za 100 let tím začíná další hodina, tak hezký ráno.
7: Hit Radio FM+.

0: Krásné ráno, zítra je 10 minut po 7. Kupujete ojeté auto, situace. Otevřete kaslík u spolujezdce a tam najdete dopis. A není to žádná servisní knížka, ale vzkaz, jo. Jmenuje se Bublinka, je to rozmazlený Ital a papá jen 100-oktanový benzin. Tohle je příběh, který se stal na Slovensku. To v jednom slovenském servisu našli v ojetém autě z výkupu obálku nadepsanou pro budoucího majitele, jo. Doslova tam bylo, já to teda přečtu česky. Gratuluju, právě si dostal to nejlepší auto na světě. Jmenuje se Bublinka a je to rozmazlený Talián. Prosím, dodržuj tyto pravidla. Nikdy nepapala jiný benzín než Slovnaft Evo 100 Plus a Chevy Power Racing 100. Prosím měnit olej každých 10 000 km nebo jednou za rok. Je na to zvyklá a podotýkám, je to Talián. Je dost háklivá na to, co se jim leje do motoru, tak prosím, nikdy jí nedej nic jiného, než to, co tam má být. Když to dodržíš, nikdy tě nikde nenechá. Je spolehlivá, krásná a bylo to moje první auto. Tak doufám, že se k ní budete chovat jako k přítelovi a ne jako k věci. Děkujem a přeju vám spoustu šťastných kilometrů.
1: To je hezký, ale...
0: To je krásný.
2: No, při současných cenách tady z těch benzínů všech.
0: No, jasně, no. Bublinka papá, no. A mě by zajímalo, to je hezký, možná se vám to taky našlo, možná se taky něco takového někde našli, když jste koupili auto, ale spíš by mě zajímalo, kdybyste měli prodat vaše auto, nebo to, co jste prodali, to, co jste střelili tady do nejmenovaného bazaru, abyste za to dostali nějaký peníze, ať si už je další majitel, co by tam bylo, úplně to vidím, jo, hele. Tahle vrána žere litr voleje na 100, když se to ohřeje, debl by zařadit pětka, je to spravený jen tak na voko, aby to dojelo. Volej, tak ten teče všude, jsem rád, že jsem se toho vraku za ty prachy zbavil, upřímnou soustrast.
1: Kontrolku motoru ignoruj, ta svítí už 3 roky. Přesně.
0: Ne, to zamažeš fixou černou na tý palubce, aby to nebylo vidět. No tak co byste napsali vy? Vy jste prodávali někde auto vy dva tady?
1: Ne, ale když zazpomínám na to první autíčko, tak by to přesně bylo tohleto asi s tou kontrolkou a že dvojka jde jenom přes sílu, ať jsem ani hodný.
2: No jak když jsem se zbavoval mý Felicie, kterou jsem podědil po tátovi, tak ta byla v tak zobošeném stavu, že jsme ji dali za přepis, takže tam ani nebylo co psát.
0: Jo, prostě
2: odvezte to a...
0: Radši. No já přemýšlím, člověče, já jsem takový poctivák si jako myslím, no, že já když jsem se zbavoval auta, tak ono... Tak nějak fungovalo, jo. Takže ten vzkaz by byl docela v klidu. Tak pojďte nám, schválně nám dejte vědět, vy, může to být anonymně, jaký vzkaz byste napsali budoucímu majiteli vašeho auta, ať už současného, anebo toho, co jste prostě prodali, udělali jste z něj prostě, hele, večerní auto, voňavku, jo. Co by tam v tom vzkazu stálo? 100%, 101% upřímnost, budeme za to rádi. Pojďte nám to napsat SMS-kou na 777-937-777, nebo nám tu můžete hrát jako hlasovku. Přes WhatsApp, za to budeme moc rádi. Teď muzika Dermot Kennedy, Kiss Me na Hit Radio 713.

0: Takhle vám hraje páteční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, 7 hodin, 20 minut, Michal Jasmin David s vámi, hezké ráno. Bavili jsme se tady o příběhu, v jednom slovenském autoservisu našli v ojetém autě z výkupu obálku nadepsanou pro budoucího majitele. Bylo tam něco ve stylu, toto auto se jmenuje Bublinka, je to rozmazlený Ital a papá jen 100 oktanový benzín. No tak jsme se ptali vás, co byste napsali, jaký vzkaz budoucímu majiteli vašeho auta, ať už to, který teďka máte, nebo to, co jste, to, co se vám podařilo střelit a mnuli jste si nad tím ruce, že je konečně prý z baráku.
1: Lukáš tady poslal zprávu, ne, kterou vlastně on někomu napsal, ale měl jí tam on. Měl jsem v autě z bazaru na poslední stránce v servisce napsáno, to si pomohl, a smajlík.
0: Geniální. Taky píše Standa zdravím do rádia, tak musím říct, že já bych napsal pravdu, jelikož se mi to při prodeji osvědčilo, ale že vypadalo jako nové, i když mělo vady, udělalo taky své. O auta se starám líp než třeba o pracovnu. Mějte fajn ráno, děkujeme.
1: Další zpráva, ahoj noví majiteli, nákupem tohoto auta se ti dostal do ruky rodiny miláček, který byl vždy opečovávaný a dostal vždy servis a jen to nejlepší. 100 oktanové palivo, chovej se k němu taky tak a bude ti vždy dobře sloužit.
0: 100 oktanový palivo, to leze do peněz, no. Leze to do peněz. Taky Petr, ahoj, kdybych prodával svoje auto, i když vím, že se to nestane, protože to byl můj vysněný vůz, který vlastním už 18 let, je to stará Honda, která má 34 roku, tak tam by byl skoro stejný vzkaz jako u Bublinky.
1: 34 roku, to je hustý, no.
0: Taky tady mám hlasovku od Ládi.
2: Zdravíčko, šampioni, tak za mě by to bylo asi tohle. Byl jsem hloupý, když jsem to koupil, jsem chytrý, že to prodávám a v jaký pozici seš ty, se dozvíš po pár kilometrech. Ahoj, hezký ráno.
0: To je geniální.
1: To by mě pobavilo.
0: Ale stejně je to hrozný, že vlastně, když se nad tím zamyslíme, že v 99% případů, když prodáváme auto, tak je to proto, že už ti došly nervy s dotováním tý starý vrány, co? Tak vy, kdo se chystáte na prodej auta, tak udělejte z toho voňavku a vy, kdo se chystáte na nákup auta, tak ať dobře vyberete. A třeba před víkendem si uděláte radost, my vám uděláme radost další muzikou Imagine Dragons, taky Gigi D'Agostino a zvládneme i páteční dopravu, ať víte, jak to frčí. Hezký ránko.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Extreme Sale v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Každý tlukot srdce je dar. Zjistěte, jak na tom vaše srdce opravdu je. 5. září vás v Konstantinových lázních čeká Den pro vaše srdce s bezplatným vyšetřením před lázeňským domem Prusík. Nečekejte na varování a udělejte něco pro své zdraví. Více na konstantinovylázně.cz.
9: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
10: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
9: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
11: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
10: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt děsně happy.
11: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
12: Elfline Transport. Váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
14: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
14: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
14: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
12: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
15: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejen prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Haló, děti a rodiče, Slovany vás zvou v neděli 30. srpna od 14 hodin na ukončení prázdnin na Božkovském ostrově. Čeká vás sportovní stezka, bublinková show, malování na obličej, tvořivé dílny a spousta zábavy. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 30. srpna na Božkovském ostrově.
17: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
18: No jistě.
17: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
18: No jistě.
17: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
18: No jistě.
17: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
19: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
20: Zveme vás na otevření kulturního domu v Třemošné, a to ve středu.

0: největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Velký pozor si teď dávejte na dálnici D6. Máme informaci, že se tam pohybuje skupinka chodců. Aktuálně jsou kolem kilometru 145 ve směru od Karlových Varů do Chebu.
2: Aby vaše auto neskončilo u nás, vám přeje Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Ximicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.
0: Hit

0: Je přesně 7:30. Právě teď vy posloucháte páteční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů. Za chvíli rychlá pětka, o co hrajete, tak to řekneme. Nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update. Školákům začíná v úterý nový školní rok, potrvá do konce června a děti během něj čeká celkem 6 prázdnin. První volno přijde už na konci října, kdy budou podzimní prázdniny ve čtvrtek a v pátek. Po Beskydech se podle místních pozorování potuluje medvěd, šelmu měli lidé spatřit v oblasti Krásné a okolní obce proto vyzývají k opatrnosti. Odborníci ale upozorňují, že výskyt medvěda zatím není potvrzený a není důvod k panice. Non-stop prodejny bez obsluhy jsou v Česku stále populárnější. Coop jich provozuje už téměř 130 a každý měsíc přidává další 3 až 4. Velký úspěch mají hlavně v turistických oblastech, kde lidé oceňují možnost nakoupit kdykoliv.
2: Já jsem teda,
1: na začátku týdne jsme se tady bavili o tom, že budou v Německu autonomní taxíky. Ty jsi potom přišel se zprávou
3: autonomní traktory.
1: Autonomní traktory a teďka už i autonomní obchody.
3: Autonomní obchody. Co bude příště autonomního?
1: Spíš co bude kdo dělat? Jako to přestaneme všichni pracovat najednou, nebo? Asi jo, no.
3: Asi jo.
0: Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka, kde můžete vyhrát voucher v hodnotě 4000 korun na nákup špičkových krmiv Marp. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.
1: A přestaňte krmit.
0: Marpujte.

0: Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours, 7.35, hezké ráno z Hit Rádia. Je tady rychlá pětka, dnes naposledy můžete vyhrát voucher v hodnotě 4000 korun na špičková krmiva Marp. Rychlá pětka.
1: Jde o českou značku prémiových krmiv pro psy, taky pro kočky, mají vysoký podíl masa, pečlivě vybírají všechny suroviny a podporuje to krmivo trávení a zdravou srst, takže kdo si to vyhraje?
0: Možná Jirka z Milevska. Jiří, hezké ráno.
2: Hezké ráno i vám.
1: Ahoj.
0: Hezké ránko. Ty jsi nám napsal, Nero chce soutěžit, jinak vás navštíví osobně. Jak moc velký zvíře, jak moc velký pes to je, co?
2: Hele, no, 60 kilo, Rottweiler.
0: Rottweiler, no tak počkej, hele, tak asi vyhráváš. Tak máš to bez otázek dneska. Ne, dobře, Jirko, pojďme na to, 5 otázek tě dělí od výhry voucheru v hodnotě 4000 korun.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Kolik čtvrtletí má jeden rok?
2: 4.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Na které světové straně vychází slunce?
2: Východ.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Na které ruce nosí většina lidí snubní prsten v Česku?
2: Na levej.
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jakou barvu má prostřední světlo na semaforu?
2: Oranžovou.
0: Ano. Hele, a poslední otázka a bude to Nera, jo.
1: Jak se jmenuje mládě psa?
2: Prosím, to jsem rozuměl.
1: Jak se jmenuje mládě psa?
2: Jo. Štěně.
0: Štěně.
1: Je to tak.
0: Jirko, vyhrál jsi pro tvého 60-kilového Rottweilera Nera voucher v hodnotě 4000 korun na nákup špičkových českých krmiv Marp. Je to tvoje.
2: Paráda, moc děkuji.
1: Moc gratulujeme.
0: Tak pošlete pak fotku s Neroušem, jsme zvědaví, jak mu to chutná. Tak Jirko. Dobře, krásný pátek, gratulujeme, krásný víkend přejeme a ozvi se zas někdy. Měj se hezky, ahoj.
2: Díky moc, mějte se,
1: ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Good Night. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. 7.40 na Hit Radio. Vy nám děláte radost. Tam přišla krásná zpráva od Katky. Dobré ráno, píšu mimo téma, ale jenom vám chci říct, že vy všichni ve snídaní šampionu máte tak sympatický hlasy a jde z vás takovej vibe, že jste se pro rádio snad narodili. Káču, děkujeme, za to můžou ty kafata asi po ránu. To bude těma kávama, ale moc děkujeme.
1: Moc děkujeme, jste dneska obecně jako nějaký hodný. Nicméně, kdo máte datovku, tak gratuluju. Stát vám právě vymyslel program na víkend, protože datové schránky mění adresu na datovka.gov.cz a my se kvůli změně budeme muset znovu přihlásit, že?
0: No, tady ty zprávy, vy, kdo máte datovku, nebo kdo máte dokonce dvě datovky, tak víte, že za poslední, já nevím, měsíc, dva, pravidelně přišla nějaká zpráva a já vždycky totálně infarkt, říkám, ježiš, a to bude pokuta a tohle, a teďka čekám z Rakouska, že přijde pokutička, trošku jsme se tam nechali uníst a nadále nic, to je jedno, jo. A vždycky, datovka mění adresu a už vlastně mě to dostalo z toho stresu, že když něco přijde, tak to je v pohodě, jo. A takže se budeme muset znova přihlásit, jo, pravděpodobně teda. Tak to bude zajímavý, protože já teda si matně vzpomínám na anabázi s prvním přihlášením do datovky. A to byla teda zábava na pár dní, no.
1: Já už jsem párkrát byla jako na úřadě změnit si to heslo, protože opravdu nevím. Doteďka jsem ho měla tam uložený, takže v pohodě, ale schválně jsem si sem teďka najela. A není to tam, musím se znovu přihlásit, opravdu. Aha. Tak to je v háji, přátelé.
2: Já už jsem byl na poště třikrát, takže mě čeká asi další cesta.
0: Hezký. No tak to, vy kdo máte s heslama problém, třeba jako moje mamka, ta zapomíná pravidelně hesla, ona má Instagram, Facebook a ona vždycky zapomene heslo a vytvoří si nový profil, jo. Takže Janak je na Instagramu třeba tak tisíckrát už. A já vždycky říkám, proč to nenapíšeš? No a nevím, no, takže prostě stejný profily, jo. Takže to bude opravdu zábavička, a jestli to teda budeme takhle dělat znova, tak si asi popřejme hodně štěstí, no. Za víkend bychom to mohli zvládnout, ne?
1: No, no.
0: datovka.gov.cz, nová adresa.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Haló, děti a rodiče, Slovany vás zvou v neděli 30. srpna od 14 hodin na ukončení prázdnin na Božkovském ostrově. Čeká vás sportovní stezka, bublinková show, malování na obličej, tvořivé dílny a spousta zábavy. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 30. srpna na Božkovském ostrově.
10: Když život prudce zastaví...
11: Zase jsem ji našel v tramvaji.
12: A vy jste všichni rodina?
11: To nejsme.
10: Vždy je dobré mít se koho chytit.
11: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
10: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
13: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
14: Komín, kamna, kotel.
15: A kdo to všechno zařídí?
14: Klid, Vacovský grup v Klatovech se postará o všechno.
15: S našimi partnery zajistíme na klíč zaměření, výpočet, projekt, montáž i závěrečnou revizi.
14: Pro zákazníky z celého Plzeňského kraje.
15: Vacovský grup. Teplo začíná u správného řešení.
14: Více na vacovsky.cz.
16: Klikni!
17: Mirone!
16: 10! Nová dvojka až oproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
17: tak Mironet. Klikni dvakrát.
18: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
19: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
20: Škola volá, ale my to nezvedáme.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Omezení provozu dnes ráno čeká na Tachovsku. Opatrně u Dolního Kramolína ve směru na Chodovou planou, kde probíhají práce údržby. Nárazově se tam zdržíte.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou Jeleni, celá smyčka.
1: Ve starém křesle svět zůstal jako dřív.
0: Na Hit Rádiu v 7.53, hezké ráno. Lenost lidstva dosáhla novýho vrcholu. V Číně vyrobili pojízdný záchod na dálkový ovládání. Normálně si ho můžete přivolat k televizi do obýváku. Hádejte, kolik stojí taková věc, za kolik si to můžete koupit.
2: Tak doufám, že raketu, jako, protože to je šílený.
0: Tak kolik?
3: 50 tisíc korun.
0: Dobře, co Jasmin?
4: 100 tisíc korun.
0: Skoro, 90 tisíc. 90 tisíc a tahle věc za váma přijede jako robotický vysavač. A je tady napsaný, že to je vynález pro majitele velkých domů, který jsou líní jít přes celý barák na toaletu.
2: Já nevím, jestli si pamatujete ten film nebo animák Volí s těma robotama, tak pak tam jsou ty lidi ve vesmíru a jsou tak tlustý, protože nic nedělají, jsou tam jenom na těch vozících. Vidíme to i v Americe už a já se děsím, že tam jednou fakt budem, když si nedojdem ani na záchod.
0: Tak to je ono, no.
3: Já teda z toho mám úplně jinou emoci. Jak si to přečíš, jak si říkám, co to je za blbost, ale pak si říkám, on to vlastně zase tak blbý není.
0: Víš, ale přidat na to volant a můžeš na tom jezdit do práce normálně. Kdyby se to mohlo jmenovat, třeba Maser a ty. Ale představte si v tu chvíli, kdy vám jako v záchod v půlce akce nahlásí třeba slabou baterku a řekne: slabá baterie, návrat do dokovací stanice.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
7: tisku.cz. Náplně hned.
8: Je, schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny zemního plynu v Evropě by během zimy mohly výrazně vzrůst. Podle analytiků mohou kvůli nízkým zásobám překročit 100 eur za megawatt hodinu. Evropské zásobníky jsou nyní naplněné z necelých 64%, loni to bylo 76%. Situaci komplikují hlavně omezené dodávky zkapalněného plynu z Blízkého východu. Zloději ukradli ze španělského muzea téměř celý vzácný poklad z doby bronzové. Odnesli si 66 převážně zlatých předmětů v hodnotě nejméně 40 milionů korun. Celá profesionálně provedená krádež přitom trvala pouhé 4 minuty. Sbírka je považovaná za jeden z nejvýznamnějších prehistorických nálezů v Evropě. Moře u španělské Malagy se během jediného týdne ochladilo o téměř 13 stupňů. Teplota vody klesla z téměř 29 na necelých 16, což je srpnový rekord. Za prudkou změnou stojí vítr, který k pobřeží přivedl chladnější vodu z větší hloubky. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Plzeňané mohou opět rozhodnout o vylepšení města. Hlasovat o těch nejlepších projektech se bude aktuálně na Doubravce, a to v rámci tradičního projektu Rozhodněte sami. Vybírat se bude z 16 různých nápadů a každý obyvatel obvodu bude mít 2 hlasy. Odevzdat je bude možné během celého září. A jak vypadá páteční předpověď počasí? Dnes u nás na západě Čech bude většinou oblačno, postupně i zataženo. Odpoledne dorazí déšť nebo přehánky a ojediněle taky bouřky. Na teploměrech naměříme mezi 26 a 30 stupni.
14: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
15: Dobré ráno, šampione.
16: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
17: Jsme tady pro tebe.
16: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
18: Ahoj, hezký ránko.
15: Krásný páteční ráno.
19: Snídaně šampionů.
18: Jsme tady kompletně, tady s náma i David. Čau, Dave.
4: Ahoj, dobré ráno.
18: Za malou chvíli příběh, jak můžete o jednu piko vteřinu přijít o 4000 korun.
15: Co?
18: Vysvětlím za chvíli, teď muzika Alvaro Soler, La Cintura, tím začínáme. Hezké ráno.
0: Hit Radio.

0: La Cintura, tohle je Alvaro Soler a páteční Hit Radio. 6 minut po 8, hezké ránko. Mám tady příběh, jak jsem skoro přišel o 4000 korun během pikovteřiny. Já se pár dní zpátky ptám své dívky, jestli ještě potřebuje paměťovku, kterou jsem jí půjčoval, docela drahou paměťovku, a říká mi, mám na ní ještě fotky ze svatby, tak si je pak zálohuju a vrátím ti. Říkám, OK, tam to skončilo ten příběh, jo. Včera si vysávám auto, luxu auto, a vysavač zahlásil plný pytel. Tak budu vysypat do popelnice a říkám si, hele, je tam dost věcí, tak to radši procedím přes ruku, jestli tam jsme nevysáli něco, co jako bylo doma, jo. A první věc, tyba, co na mě vypadlo?
1: Paměťovka.
0: Paměťovka.
2: Ale ne.
0: Moje paměťovka, ta drahá paměťovka, jo. A hned to koukám a říkám, to ne, to není možný. Tak jí mám takhle v ruce, říkám, tak holka, jsem rád, že se vrátila. Beru do ruky telefon, jo. Mě to ani jako nenaštvalo, mi to přišlo spíš vlastně jako vtipný na jednu stranu. A píšu SMSku. Ahoj, prosím tě, jak jsem po tobě chtěl tu paměťovku, jak tam máš ty fotky zálohovaný, jako kde je, jestli mi ji vrátíš.
1: Dobře ty.
0: Jo, takhle jsem začal.
2: Takovýhle hry.
0: A pak něco odpověděla a já, tak prosím tě, ty fotky měla zálohovaný ve vysavači. Počkej, jako geniální, ale zase já podle mě, to byl nejrychlejší přenos dat na světě, nevím, kdo to vycuc, ale to bylo, hele, 512 giga za vteřinu, to udělalo. Největší, nejrychlejší přenos dat, jo. Takže, tak jako vlastně vtipná historka a říkám si, asi každému z nás se někdy stalo, že vysál něco, co nechtěl. Jako věc, myslím, Jasmin.
2: Tohle,
0: co ty, Davide, stalo se ti, že jsi omylem vyluxoval něco, takhle, pojďme si zakázat slovo vysát, jo, že jsi vyluxoval něco, co jsi jako nechtěl?
1: Kromě ponožek asi nic extra.
2: Mně mizejí hrozně gumičky a holky, asi znáte ten pocit, když máte poslední gumičku a fakt jako se o ní strachujete, protože víte, že je poslední, a pak ji vysajete.
0: Co ten, počkej, gumiček tam bylo asi 30, no, a ty letěly. Říkám, tak to je za tu paměťovku. Gumičky nejsou, ne.
2: Gumičky, fusky, já nevím co všechno, drobásky, jo, občas jsem tam nějaký cink, no, jasně, to je dobrý, dáš, no, prasátka pak,
0: no. No tak dejte nám vědět, co jste vyluxovali vy a o co jste třeba přišli, že jste jako to pak vyhodili a řekli jste si, a my jsme to asi vyluxovali tím vysavačem. WhatsApp 777937777, budeme rádi za hlasovku a budeme rádi i za klasickou zprávu. Teď hity David Guetta, Terry Swims, Tones and I na Hit Radio. We will

0: čtvrt na devět, minuta na vrch, tohle je páteční Hit Radio, dáváte si snídaní šampionu a za to jsme moc rádi, krásné ráno. Bavil jsem se o tom, že jsem nedávno hledal paměťovku, kterou si půjčila má dívka, říkala, že mi ji vrátí a já jsem ji včera našel sám ve vysavači, když jsem vysypával pytlik, takže paměťovka zachráněna. Tak jsem se ptal vás, co nejbizarnějšího jste kdy omylem nasáli do vysavače, těch zpráv teda, já nevím, tak pojďme na to.
1: Nějaký jsme vybrali, Tom píše, jako malej jsem vysál řetízek i s náušnicema a nikomu jsem to neřekl. Předloni prstýnek a dodnes je to promlčený.
0: To je ještě z těch jako milejších zpráv, jo. Máme tady hlasovku taky od Ivy.
2: Vysála jsem Lego, ale to není omyl, to je pomsta.
0: Chápu. Pojďme dál, taky tady je další zpráva od Marcely a už to začíná. Ahoj, dcera měla v pokoji puštěnýho křečka a vysávala. Asi nemusím psát, co se stalo. Křeček přežil, ale byl celý špinavý od prachu ve vysavači. Marcela.
1: To je strašný.
0: Tak jsme u zvířátek, no? Tak co tam máme dále, Smin?
1: Pavlína, Liberecko.
0: Tak Happy Tree Friends, jo?
1: Tak to ne. Ahoj, tak nám se podařilo vysát andulku z klece. Naštěstí vylezl z hadice trochu rozcuchaný, ale živý. Od té doby, když jsme zapli vysavač, seděl na nejvyšším bydýlku.
0: Asi chápu proč. A ten moment, když si všimneš, že ti v kleci chybí pták a najednou slyšíš pípání z vysavače, ne? Hele, prosím tě, Marco, vyměň ten pytel, už to je plný. Hele, my nemáme ptáka.
1: Tak kde jsou ty ochránci zvířat, pane bože?
0: Taky píše z Aše, Karel, ahoj, ještě jsem byl malý, mamka luxovala, zvonek nechala vysavač zapnutý a nasálo nám to andulku, která byla ochočená a běhala všude po bytě. Přežila, ale celý den potom seděla uražená na bydle a nevšímala si nás. Tím, jako, já se tomu nedivím, představ si, že jsi prostě andulka. Projedeš normálně...

0: možná činasky. Možná. 8.22, ne možná, ale zcela určitě. Za malou chvíli další parádní hity Lučenzo Don Omar, Danza Kuduro na vaše páteční ráno, ať je o kousek lepší. No a vy, kdo nás ladíte na cestách, za volantem, v autě, v autobuse, v kamionu, tak poradíme, kde to stojí, přidáme aktuální dopravu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
3: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
4: Milí Klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
5: Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: 3, 2, 1, jedem! Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
9: M plus H. Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
10: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
11: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
10: Už 30 let.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
15: Prázdniny končí, tak ať to stojí za to. V úterý 1. září zve 3. plzeňský obvod všechny děti na první zvonění do Borského parku. Od 14 do 18 hodin vás čekají atrakce, soutěže, Karol a Kvído, Martin Harych a barevný běh. Vstup je zdarma. Odstartujte nový školní rok s úsměvem.
16: Nejlepší Hezčí dopravní servis a Bára Purkártová. Kuriozní dopravní omezení teď hlásí D6. Dávejte si tam velký pozor kolem kilometru 76,5 trasa Karlovy Vary Praha. Přímo na vozovce se tam rozběhlo stádo kos, tak hlavně opatrně.
17: Aby vaše auto neskončilo u nás, vám přeje Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křivicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.
18: Hit Radio FM+.

0: Lučence do Nomar, Dance jako Duro, je přesně půl deváté, posloucháte Hit Radio, dámy a pánové, tohle bude naprosto zlomový, přelomový, výjimečný okamžik, protože před námi je Davidův ranní update a bude to poslední ranní update. Kde je David Svobodný? Protože v pondělí už bude mít prstýnek, David se nám zítra vdává.
1: Je to tak.
0: Nebo žení, ne, spíš. A nebo sám něco neřek. Hele, takhle Dave, jenom ještě než dáme ten update, jo, tak ty svatební přípravy, asi to není takovej kec, že 99% těch věcí zařizuje žena, že jo, ta nevěsta, protože na to, že to máte prohratý ode dneška a všichni už tam makají, tak ty jsi ještě v rádiu, ještě musí z Prahy do Hradce, tak kdo jste z Hradce Králové, omluvte Davida, v sobotu bude tam rušno.
1: Je to tak.
0: Tak pojďme na update. Ranní
2: update. Čas snídaně a večeře může podle nové studie ovlivnit délku života. Nejnižší riziko úmrtí měli lidé, kteří snídali mezi 7 a 8 ráno a poslední jídlo měli kolem 8 večer. Pozdější první jídlo bylo naopak spojené s vyšším rizikem. Ženy ve středním věku podle vztahové koučky před muži často skrývají své obavy. Při seznamování si například nenápadně ověřují, zda je muž připravený na nový vztah. Často také neřeknou, že se bojí srovnávání s mladšími ženami. Světoví výrobci alkoholu zažívají výrazný propad. Hodnota zhruba 50 velkých výrobců piva, vína a lihovin klesla od roku 2021 o 46%. Zajímavé ale je, že generace Z pije častěji než před 3 lety. Lidé napříč generacemi však pijí méně často a v menším množství.
0: Já si myslím, že vy v Hradci Králové teďka o víkendu tuhle statistiku pozvihnete. Jinak mě tak napadlo, až ty budeš teda jako ženáč, jo, tak jak budou vypadat ten ranní update a zprávy v pondělí, jo? S tím prstínkem. Ženy ve středním věku. Dejme hezkou svatbu, já se tam zítra stavím.
1: Stavím.
0: A kdo chcete, můžete přijet taky. Adresa? Hele, užij si to, aby si užijte další hity. Taylor Swift, dneska ráno zítra rádia.

0: Tohle vám mohlo zlepšit ráno. Kygo za Cable, Nile Rodgers for Life, 8.38. Dáváte si páteční hit rádio. Tohle je snídaně šampionů. Hezký ránko.
1: Jestli máte pocit, že se málo hýbete a chtěli byste zhubnout, tak zapomeňte na švihadlo, běhání, brusle, já nevím co všechno. Máme pro vás mnohem jednodušší způsob, a to sice zbalit rodinu na dovolenou, protože experti spočítali, že balení na 2 týdny k moři znamená neuvěřitelných 12 404 kroků. Jenom to zbalení se.
0: Myslím, že i zbalení partnera se tomu vyrovná, protože než někoho zbalíš, tak se taky docela dost jako nachodíš, jo. Ale tak dobře, takže balení kufru je jako, já nevím, vejšlap na nějakou horu třeba, jo. Ale tak to se týká spíš vás, jo, protože pro nás chlapi je to spíš taková lehká chůze po rovině, protože my toho, jak se ví, moc nebalíme.
1: No, jak se ví, jen to přiznejte přesně.
0: No, říkám, já se přiznávám, ale teďka si představ, jo. Představ si tu situaci, jak bys zareagovala Jasmin, kdybychom my dva spolu jeli na dovču, kdybychom byli pár, čistě teoreticky v nějakém paralelním vesmíru, jo, co se nestane. Kdybys to zabalila, ten kufr úplně precizně, takhle
1: to bych to zabalila,
0: takhle
1: no,
0: bys potom skákala, že to nejde zavřít, úplně spocená, a já bych přišel a řekl bych ti, miláčku, a dala bys mi tam ještě tu kosmetickou taštičku?
1: No tak, nazdar.
0: Když nemůžeš, tak přidej. Tohle jsou hity za chvíli, tohle vám přidáme ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio, staví se i Lady Gaga, hezké páteční ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
6: Pokrývači a stavební firmy Pozor. Nová střecha z Prodoma. První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně. Přesně podle vašeho projektu. A navíc za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
7: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hele, nezaseko ses?
9: Ne.
10: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
11: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-c-z.
12: Píšu kreslí maluju, tušky z tehdro miluju.
13: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň Slovany. Top papírnictví CZ.
14: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži? nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
16: Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a Bila Camembert 120 gramů v Bila klubu za 19,90.
15: Bila, to dobré začíná u nás.
17: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
18: Zase lítáš v oblacích.
19: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
18: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
20: Tak honem, ať vám neuletí!
19: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
18: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
19: Více o akci na
21: firmanazážitky.cz.
22: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
23: Nezvládáš dojít k cíli, odpočít.

0: Lady Gaga, abrakadabra, tohle je Hit Radio snídaní šampionů. Tak co nám vykouzlí to počasí dneska, co?
1: Možná jste viděli, četli, slyšeli, že dneska dorazí do Česka velký bouřky a vichřice. A já mám na vás zásadní otázku. Já znám několik lidí, nebo spoustu lidí, kteří při bouřce vytahují elektroniku ze zásuvky. A já mezi ně teda nepatřím, tak se chci zeptat, jak to máte vy.
0: Ty jo, tak...
1: Dneska dorazí do Česka velký bouřky a vichřice. A já mám na vás zásadní otázku. Já znám několik lidí, nebo spoustu lidí, kteří při bouřce vytahují elektroniku ze zásuvky. A já mezi ně teda nepatřím. Tak se chci zeptat, jak to máte vy.
0: Ty jo, tak myslím si, že někdo se takový najde, protože to dělávala babička. Mm-hmm.

0: světě. Takže možná tam to jako vzniklo, jo, ale asi, já nevím, možná není na škodu to vytahovat ty věci.
1: Tak zas máte potom takový nenucený detox, no, všeobecně, jako se vším všudy.
0: No jako aktivitu, že si to prostě vytáhneš, víš, kolik máš spotřebičů dneska doma, že jo. Tak opatrně dneska, co jsme koukali, tak ono snad to má být jenom v Česku, Morava a Slezsko by měla být v pohodě. Hmm. Takže vy budete v vozovkách asi v suchu, no, a v Česko prostě zmokne, no. Tak Pink, Nejtrus, Just Give Me a Reason, další hity pro vás na Hitrádiu, hezké ranko. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Tohle jsou hity Two Colors, Safri Duo a Chris de Serendi Cynical 8.57. A to je taky poslední song páteční snídaní šampionů. Šampioni, tak jsme to zvládli. Zvládli jste to s náma, hlavně vy, tak za to děkujeme.
1: Bylo to s váma úžasný, děkujeme moc.
0: Mimochodem, dneska v 15 hodin začíná letošní poslední summer party. Ty nejlepší taneční pecky budeme hrát až do nedělního večera, tak si to rozhodně dejte. No a dejte si taky další muziku, kterou pro vás chystáme po deváté.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Užijte si víkend, dávejte na sebe dneska pozor.
1: A slyšíme se v pondělí v 6, tak ahoj.
0: Pa, pa, pa, ahoj.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním přesně 2 minuty před 9. Bára Škrybová, mějte krásný pátek. Nehodu motorky máme hlášenou u obce Mrákov na Domažlicku. Nehoda je to bohužel se zraněním, na místě byl i vrtulník. Tak opatrně, šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Aby vaše auto neskončilo u nás, vám přeje Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Ximicích a Nýzanech. Sudovi Šrot, Republice ocel!
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Navštivte největší specializovanou prodejnu postelí a madrací.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
8: Je 9 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Vláda chce zakotvit českou korunu a hotovost v ústavě. Předložit normu by vládní poslanci měli příští týden. Dostatečnou ústavní většinu ale kabinet nemá a připouští, že její hledání ve sněmovně bude obtížné. K přijetí eura se Česko navíc zavázalo vstupem do Unie. Usedat za volant v pokročilém věku může být stresující. Přes 200 autoškol v Česku proto spustilo projekt zvýhodněných kondičních jízd pro seniory. Úkolem je připomenout jim aktuální pravidla silničního provozu a procvičit náročnější dopravní situace. Pokračuje předseda asociace autoškol Aleš Horčička.
9: Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit, a to ten projekt by měl pomoci.
8: První lekce stojí 800 korun a druhou zájemci získají zdarma. Stačí se jen přihlásit přes web zpátkyzavolant.eu. Americký prezident Donald Trump přejmenoval Ontarijské jezero na Americké jezero. Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Kanada bude změnu názvu ignorovat. Fotbalisté Plzně v odvětě závěrečného 4. předkola Evropské ligy porazili Crvenou zvezdu Bělehrad doma 5-1 po prodloužení a po historickém obratu postoupili do hlavní fáze. V úvodním venkovním duelu podlehli srbskému mistrovi 0-3.
10: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Tak dneska bude sice spíše zataženo, a to po celý den, ale teplo to bude parádní. V maximech se dostaneme až na 32 stupňů Celsia, na horách to bude asi 29. Objeví se i přehánky a pozor, k večeru to vypadá i na velké bouřky, tak opravdu bacha na to.
2: Hit Radio FM Plus.
1: No a je to tady, pátek k nám přišel, to si žádá nějakou velkou a parádní show. Tak výzva přijata, Justin Timberlake a Bára Škrybová do 12.

How cheer to sweet, s vámi v pátek dopoledne Hit Radio FM Plus, 9 hodin a 11 minut. Je pátek, to je samo o sobě naprosto skvělý, to je jasný, ale fotbaloví fanoušci, konkrétně Viktoriáni, se dneska probouzali s ještě lepším pocitem. A co potom hráči, že jo, ty byli nadšený, protože včera se stala neuvěřitelná věc. Viktoria s Crvenou zvezdou po debaklu v Bělorusku, kdy prohráli 3-0, včera vyhrála neuvěřitelných 5-1 a postupuje do Evropské ligy. Obrovsky gratulujeme, tohle je tak nádherný výkon. Klukům z Viktorky se to povedlo pod novým trenérem Radoslavem Kováčem. Pamatujete si, jak jsme si říkali, že tohle bude nelehký úkol, nicméně, že doma se ve spolupráci s vámi fanoušky dějou i neuvěřitelné věci? No tak přesně to se fakt včera vyplnilo. Mrkněte k nám na sociální sítě, akorát tam vyběhlo video, jak kluci z Viktorky slaví a jsou šťastní a je to nádherný. Video jsme si půjčili z oficiálního Instagramu Viktorky, děkujem. Kdo jste byl, tak jste včera v Dusan Aréně zažil opravdu jako naprosto kouzelnou a silnou atmosféru. A pojďme si to nechat doznít ještě i takhle dopoledne u nás na Hit Radio FM+. Pojďte mi psát, kdo jste včera byl, jak se vám to líbilo, jak jste to prožívali, jaký to tam bylo, jak je vám teď a tak dále a tak dále. Pište 720 870 237 a tady teda budou určitě i krásný ty hlasovky plný emocí, tak se jich opravdu nebojte. A my si dáme příznačný song Coldplay Higher Power. Pojďme si to užít a pište a namlouvejte a mějte krásný pátek. Díky, že jste s náma.

0: Poetika, zkouším žít, Hit Radio FM Plus s vámi. Je pátek dopoledne 9.22 a v plzeňské Viktorce se včera podařilo naprosto nemožný. Porazili Červenou zvezdu 5-1 a postoupili tak do Evropské ligy. Opět se potvrdilo, že doma je prostě doma a že síla viktoriánských fanoušků je naprosto neuvěřitelná. Vy, kdo jste včera v Dusan aréně byli, tak vy mi na náš WhatsApp 728 870 237 píšete zážitky a pocity. Ahoj, tady Honza z Plzně. Já jsem teda včera na Viktorce byl a musím říct, že něco takového jsem fakt nezažil. Po tom prvním zápase jsem si říkal, že 3 góly už asi jako nedáme, ale včera od první minuty bylo cítit, že tomu kluci věří. Po 3. gólu už jsem si říkal, že to snad fakt otočíme. No a ten 4., to už jsem vůbec nevěděl, co se děje. A když pak přišel krčík, tak jsem prostě objal člověka vedle mě, kterýho jsem v životě neviděl. Takže za mě obrovský díky klukům, díky fanouškům a hlavně díky za ten zážitek. Dneska se mi teda do práce moc nechce, ale myslím, že tohle za to stojí. Honzo, to je krása. Tohle je zpráva, ze které je celá ta nálada opravdu cítit. Já ti moc za ní děkuju. A kdybyste mi chtěli ještě někdo napsat nebo namluvit, nebojte se toho, tohle si tady prostě musíme na Hit Radio FM Plus pořádně proprat, protože tohle je fakt nádhera. Za chvilku sám Jonas Blue a taky Sia. Tak buďte s náma, užívejte si to úžasný páteční dopoledne.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
12: Náplně hned.
13: Dobrá práce a skvělý tým.
14: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
13: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
14: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
13: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
14: Těšíme se na vás.
15: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
16: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
17: A
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
17: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
17: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
17: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
18: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
19: Nejtěžší překážka? Rozhodnout se. Ty ostatní zvládneš, ty i tvoje děti, na Phoenix Race Plzeň. Registrace na překážkový běh na phoenixplzeň.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Dusk Till Dawn. Díky moc, že v pátek dopoledne ladíte Hit Radio FM Plus, je 9.34. Pamatujete si, když jsme byli děti, nebo když jsme ještě neměli takový povědomí o angličtině, jak jsme komolili písničky? Já neříkám teda, že to teď nedělám, jo. Všechny písničky znám naprosto skvěle, hlavně foneticky, a dost často nepřemýšlím vůbec nad tím, co vlastně zpívám, a že často zpívám nesmysly. Ale dřív to bylo jako o něco zábavnější a vzpomněla jsem si na to, když jsem koukala dneska do srdcovek, který má pro vás dneska po 12. připravený zase Káťa Pechová. On je tam totiž song, který když byl nový, tak mi o něm vyprávěla tehdy kamarádka. Já myslím, že nám bylo asi tak 12 let. A ona mi říká: "Mně se strašně líbí ta nová písnička. Jak tam zpívají Medzis." A říkám: "Tyjo, to já vůbec neznám." A ona: "Ale jo, zpívají takový jako Medzis." Jako nevěděla jsem, co myslí, ale pak začalo v rádiu hrát tohle. Ano, Travel to Romantis, to je to naše krásný Medzis. Takže já zdravím Renču, jestli teď poslouchá. Tohle jsou Ace of Base, neboli Ace of Base, a dáte si je u Katky dneska zase po 12. hodině. No a třeba v těch dalších písničkách objevíte i nějakou tu vaši, kterou jste dřív komolili. Jinak teď teda pouštím Maria a Blondie, to je taky obrovská pecka. Díky, že jste v pátek dopoledne s námi, užívejte. A víte co, dejte si to volume doprava, protože tohle je opravdu pecka, jak jsem říkala. Díky, že jste s náma.

0: 9.43 je pátek dopoledne, tohle byl Ed Sheeran. A já jsem tady před chvilkou zmínila komolení písniček. Vzpomínala jsem tady na svoji kamarádku Renču, která se mi snažila, když jsme byli malí, přiblížit písničku, která se jí líbí, a zpívala mi Madis místo Traveled Romantis od Ace of Base. A na to konto mi napsala na WhatsApp Jitka. A Jitka mě teda jako úplně rozsekala, musím říct. Baru dobrý, na to byla expert moje mamka, takže George Michael Freedom byl vždycky prior. Já už úplně vidím toho George Michael, jak se zpívá prior a těší se, až si tam půjde koupit svoje další džínové šortky. Opravdu. Víte co, je pátek, pojďme si to tady udělat hezký. Pište mi, jak jste komolili, anebo klidně i komolíte pořád písničky vy. Mrkněte, nebo mrkneme na to v příští hodině. A než se k tomu dostaneme, tak nás čeká další várka hitů. Třeba Terka Mašková, Marek Lambora, anebo Šabuzi vám zahraje. A číslo na náš WhatsApp samozřejmě 720 870 237. Pište, namluvejte, cokoliv vám libo. Hezký pátek.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Prázdniny končí, tak ať to stojí za to. V úterý 1. září zve 3. plzeňský obvod všechny děti na první zvonění do Borského parku. Od 14 do 18 hodin vás čekají atrakce, soutěže, Karol a Kvído, Martin Harych a barevný běh. Vstup je zdarma. Odstartujte nový školní rok s úsměvem.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Každý tlukot srdce je dar. Zjistěte, jak na tom vaše srdce opravdu je. 5. září vás v Konstantinových lázních čeká Den pro vaše srdce s bezplatným vyšetřením před lázeňským domem Prusík. Nečekejte na varování a udělejte něco pro své zdraví. Více na konstantinovilázně.cz.
12: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
13: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
12: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
13: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
12: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
13: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
14: Když život prudce zastaví...
15: Zase jsem jí našel v tramvaji.
16: A vy jste všichni rodina?
15: To nejsme.
14: Vždy je dobré mít se koho chytit.
15: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
14: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
17: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
18: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
19: Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu.
20: cenu, když mobily,
21: tak Mironet. Klikni dvakrát.
22: Nejtěžší překážka? Rozhodnout se. Ty ostatní zvládneš, ty i tvoje děti, na Phoenix Race Plzeň. Registrace na překážkový běh na phoenixplzeň.cz.
23: Hit Radio FM Plus.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle je Beyoncé a Halo a minutka a půl nás dělí od 10. hodiny. To znamená, že nás tento čas dělí i od zpráv a od počasí, ale od dopravy jenom asi vteřina. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně probíhá ještě likvidace nehody motocyklu se zraněním, ke které došlo na Domažlicku u obce Mrákov. Tak jezděte opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Přesvědčte se o největším výběru postelí a madrací. Postele Losina.cz.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
8: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
11: Hezké dopoledne, je 10 hodin, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Extrémní vedra a sucha z letošního léta nejspíš negativně ovlivní i sklizeň vína. Vinobraní letos začíná o 2 týdny dříve než v předchozích letech. Hrozny totiž uzrály rychleji. Kvůli suchům jsou ale plody vinné révy výrazně menší. Výsledek letošní sklizně je tak nejistý. Znečištění vody v Podolsku na Orlíku vylučuje rekreační využití. Hygienici provedli mimořádné odběry vzorku, ale kvalita vody se nezlepšila a je nevhodná ke koupání. Na Lipně má voda stále mírně zhoršenou kvalitu. Ve věku 89 let zemřel po dlouhé nemoci norský král Harald V. Oznámil to tamní královský palác. Monarcha byl od minulého pondělí v péči lékařů a ve čtvrtek palác oznámil, že se jeho stav zhoršil. Harald V. byl nejstarším vládnoucím evropským panovníkem. Fotbalisté Sparty a Plzně se při dnešním losování dozvědí osmičku soupeřů, se kterými se utkají v evropské lize. Oba kluby budou v druhém losovacím koši. Jablonecký tým pak pozná šestici protivníků v konferenční lize.
12: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
0: Dneska se teploměry vyšplhají celkem vysoko, v maximech ukážou až 32 stupňů Celsia, na horách asi 29, ale na nějakou opalovačku to dneska úplně nebude, protože nás čeká oblačno až zataženo, s odpolednem se objeví i přehánky a dokonce to vypadá na velké bouřky, tak radši sledujte radar.
9: Hit Radio FM Plus.
0: Pátek jede, dopoledne už má za sebou 1 hodinu a my si tady dáme spolu ještě 2 další. A protože jsou páteční, tak ten playlist bude našlapaný. Teď Imagine Dragons.

tak krásná písnička Dancing in the Moonlight, tanec v měsíčním světu. Tak kdo pak jste dneska tančil v měsíčním světu? Možná vás pár opravdu dokonce bylo, protože dneska ráno jsme mohli pozorovat zatmění měsíce. Bylo celkem výrazný, země se dostala mezi slunce a měsíc a její stín postupně zakryl víc než 93% měsíčního kotouče. Toť odborné řeči. Vrchol byl někdy kolem 6 hodin a 12 minut, to už je docela normální čas, takže je šance, že jste někde opravdu koukal. Já vlastně ani nevím, jestli se dalo, jestli nebylo zataženo. V tehle čas jsem ještě pár minut teda podřimovala. Každopádně, kdo jste viděl a kdo jste třeba ještě fotil, tak bude určitě hezký, když nám pošlete fotky. WhatsApp 720 870 237, to je takový univerzální prostředek na komunikaci mezi námi a vámi, vašimi nebo našimi posluchači. Sem můžete psát, namlouvat hlasovky a taky samozřejmě právě posílat fotky. A to kdykoliv během dne, tak toho určitě využijte. Je pátek dopoledne a toho taky samozřejmě pojďme využít, pojďme mít jen a jen dobrou náladu. Vybírejte se, I'm good.

0: Kid Laroi Without You, 10.21, ladíte Hit Radio FM+. Jsme moc rádi, že jsme takhle v pátek dopoledne spolu. Ty pátky jsou vždycky takový o něco hezčí, řekněme. Kdo jste se dneska chystal, ale do Lehára v Plzni na odpoledne s kapelou Proteus, na kterou jsme vás tady v týdnu několikrát zvali, tak bohužel musíme oznámit, že se nakonec akce nekoná. A to z důvodu počasí. Na dnešek hlásí silné bouřky, tak pořadatelé právě z důvodu bezpečnosti raději nechtějí riskovat. Kdo už jste si koupil vstupenky v předprodeji, nebojte vůbec nic, o peníze určitě nepřijdete, Leháro všechno vyřeší. Měli byste mít e-mail s pokyny, jak v této situaci postupovat. A kdo jste nenakoupil lístky a chystal jste se dneska prostě jenom vyrazit do Lehára, tak pro vás jasná informace, nevyrážejte. Tak, co se ale určitě nemění a co je tutovka, tak to, že je pátek dopoledne a že to na Hit Radio FM Plus jede pořád a pojede samozřejmě nonstop. Takže za chvilku Sigma, Nobody to Love, tady zazní a taky Katka Marie Tichá. Tak užívejte a díky, že jste s náma.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
6: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
7: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: Komín, kamna, kotel.
11: A kdo to všechno zařídí?
10: Klid, Vacovský grup v Klatovech se postará o všechno.
11: S našimi partnery zajistíme na klíč zaměření, výpočet, projekt, montáž i závěrečnou revizi.
10: Pro zákazníky z celého Plzeňského kraje.
11: Vacovský grup. Teplo začíná u správného řešení.
10: Více na vacovsky.cz.
12: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu další. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskevinobraní.cz.
13: Natočeno podle skutečné události.
14: Tyjo Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
15: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflineu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
16: Nikdy, anebo navždy.
15: No, Tak vidíš.
10: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
16: Nejtěžší překážka? Rozhodnout se. Ty ostatní zvládneš, ty i tvoje děti, na Phoenix Race Plzeň. Registrace na překážkový běh na phoenixplzeň.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Katka Marie Tichá, Byt 660, to je tak hezká písnička s citem zaspívaná. Každý to známe, že jo, přesun z nějakého už zažitého místa na nový, no je to nostalgie. Tak jo, jdeme dál, jste zítra Rádiem FM+, díky moc. Jak dneska má být, to už asi víte, několikrát jsme si to tady řekli, bude celkem hits, až 32 stupňů nás dneska čeká, ale spíš teda zatažená obloha a je třeba taky počítat dneska i se silnými bouřkami. Mluví se až o nárazech větrů kolem 100 km za hodinu a srážek by mohlo spadnout na některých místech 50 až 80 mm, takže opravdu žádná sranda. Klasika, fakt sledujte radar, ono se to na něm prý bude celkem měnit podle toho, jak ty bouřky budou postupovat, ale než někam vyrazíte, určitě se na ten radar fakt podívejte. Pro strýčka příhodu. Zítra už pak bude spíš polojasno, přeháňky jenom ojediněle a to jen na horách. Ale ochladí se docela, koukám na to, vypadá to jen na nějakých 24 stupňů Celsia. A neděle, tak ta vypadá vlastně zatím úplně nejlíp. Polojasno a 28 stupňů. Tak si udělejte nějaký hezký plány na víkend s ohledem na počasí samozřejmě a určitě laďte k tomu naše Hit Radio FM+, protože tady pojede summer party. Dneska si o ní řekneme ještě víc. A teď zase pátečně paříme. Tohle jsou Linkyni, díky, že jste s náma. Užívejte.

0: ale to je něco. Rok 96 na Hitrádiu FM Plus. No mercy, where do you go? A já mám teď zase pár tipů, kam se vrtnout a co si užít. Kam vyrazit? Takže hned zítra vyrazte do Králova dvora, budou tam probíhat městské slavnosti od 4 odpoledne. Tam ožije zámek v Králově dvoře hudbou a zábavou. Zahraje třeba Free Time nebo Smoky Revival. Program bude připravený i pro děti. Divadelko Koula bude se svojí pohádkou a večer dorazí David Koller s kapelou. Celý program pak ještě zakončí ohnivá show s bubeníky. Vstup je zdarma, tak vyrazte. A pojďme se ještě připomenout, že v rámci letních filmových večerů nás čekají ještě 3 projekce, a to tuto neděli v plzeňském amfiteátru Někdo to rád v Plzni. Vstup je zdarma a promítá se od 8:30. A pak ještě v příštím týdnu doraste třeba 2. září do kafe Smetanka, tam je od 8 večer Milost. A pak úplně poslední projekce proběhne v sobotu 5. září, a to v Červeném Hrádku. Promítat se tam bude snímek po večerce. Lístky koupíte na webu www.finaleplzeň.cz a nebo vždy hodinu před samotným promítáním.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.
2: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už v tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším.
5: Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista. Profi voda, s tou se nemusíte
7: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
9: To jakoby dojímá.
8: A hvězdná porota.
10: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
8: Superstar. Od 2. září na Nově.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
13: Píšu, kreslí, maluju, tušky z tehdro miluju.
14: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Toppapírnictví.cz.
15: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U.N.CZ.
16: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
17: tak Mironet. Klikni dvakrát.
18: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
19: Haló, děti a rodiče. Slovany vás zvou v neděli 30. srpna od 14 hodin na ukončení prázdnin na Božkovském ostrově. Čeká vás sportovní stezka, bublinková show, malování na obličej, tvořivé dílny a spousta zábavy. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 30. srpna na Božkovském ostrově.
1: Hit Radio FM Plus.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Cyril Stambolini nám zakončili 10. hodinu, za chviličku odbije 11. Jste zítra rádiem FM+. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se jezdí v klidu, takže paráda. Přeju všem šťastnou cestu bez nehod a kdybyste něco potkali, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Aby vaše auto neskončilo u nás, vám přeje Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křivicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.
2: Aktuality z Plzně.
3: Cesta hromadnou dopravou do fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně bude snazší. Město tam totiž vypraví novou trolejbusovou linku, která povede napříč celým nemocničním areálem. Pokračuje mluvčí magistrátu Eva Barborková.
4: Díky nové zastávce uvnitř areálu se zmenší vzdálenosti, které musí lidé ujít na konkrétní pracoviště nemocnice. Ono dosud totiž spoje končily na zastávkách na okraji areálu, což bylo komplikací hlavně pro seniory, také zdravotně znevýhodněné, rodiče s dětmi i ostatní osoby po vyšetření nebo například zákroku.
3: A já ještě doplním, že linka číslo 49 se na svoji první cestu vydá příští týden, v úterý 1. září.
2: Aktuality z Plzně najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
5: Autohornát, váš největší specialista na užitkové vozy Renault na českém západě. Autohornát, prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
6: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a Pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
7: Hezké dopoledne, je 11 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Na valné shromáždění OSN v New Yorku vedle prezidenta Petra Pavla v září pojede i vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka. Má se zúčastnit i tradiční transatlantické večeře, kterou hostí šéf americké diplomacie Marco Rubio. Pavel z New Yorku zamíří do Nebrasky, kde navštíví Národní gardu. Městský bazén v Aši se plní vodou. Veřejnosti by se měl po rekonstrukci za 200 milionů korun otevřít v říjnu. Opravy trvaly téměř 2 roky a vyšly na 160 milionů korun. Do původních betonových van se nainstalovaly nerezové, přibyla finská sauna a biosauna. Nový je také vestibul s recepcí a šatny. V Nepálu hrozí další povodně. Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, dnes začalo přetékat. Pohraniční oblasti Nepálu a Tibetu, které před 2 dny zasáhly ničivé záplavy, jsou tak opět v nebezpečí. Čínské úřady kvůli novému riziku dočasně přerušily záchranné práce v postižené oblasti. Kanoista Martin Fuchsa dnes bude na mistrovství světa v Poznani obhajovat zlatou medaili na kilometrové trati. Tuto disciplínu na šampionátech loni ovládl po druhé. Celkově má 4 mistrovské tituly. Finále závodu na 1000 metrů pojede také kajakářka Barbora Betlachová.
2: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
0: A dneska se hezky ohřejeme venku. Teploty se vyšplhají až na 32 stupňů Celsia, na horách to bude 29. Sluníčka ale moc nebude, čeká nás spíš oblačno až zataženo a s večerem se objeví i bouřky. A to někde s nárazem větru až 100 km za hodinu a spadnout by mohlo 50 až 80 mm srážek.
1: Hit Radio FM+.
0: To nám to rychle ubíhá, už bude víkend. Před námi je poslední dopolední hodinka, za chvíli už půjdeme domů a bude sobota.

13 minut po 11. s vámi Hit Radio FM plus Gotye a Kimbra. Díky moc, že jste s námi. Před námi je víkend. My, co pracujeme, my se na něj moc těšíme, ale paradoxně se na tenhle víkend až tak úplně netěší školáci, protože je to poslední víkend letních prázdnin. Možná si říkáte, jak ho vlastně nejlíp strávit. No tak odborníci doporučují hlavně nepanikařit a neudělat z těchhle posledních dnů prázdnin generálku na školu. Postupně je fajn srovnat hlavně spánek, chodit trochu dřív spát, trochu dřív vstávat a vrátit se do běžnějšího režimu, aby to pak v to úterý nebyl šok, ale jinak vůbec nad tím nespekulovat a hlavně si to ještě užít. A pokud nám třeba děti říkají, že se do školy netěší, tak se jich zkusme místo, ale prosím tě, to je normální, zeptat třeba na to, a čeho se bojíš, nebo na co se netěšíš. Oni to s náma proberou, my jim to třeba i vysvětlíme a na něco se pak společně přijde a třeba se jim i uleví a celý to pro ně bude potom příjemnější, protože zatím může být třeba, ano, nechuť brzo vstávat, to je jasný, ale taky něco, co je třeba opravdu trápí a někdo za kým se netěší a tak dále, tak to zkuste. Takže poslední víkend v kostce, jo. Trochu režimu, hodně pohody a hlavně žádný stres. A hlavně teda si uvědomit, že to léto ještě běží, ježišmané, Bob Sinclair, a ten to ví úplně nejlíp. Krásný pátek všem.

0: Pátek dopoledne, Hit Radio FM Plus s vámi, 11 hodin 25 minut k tomu a tohle byla Adele. Mějte krásný dopo. My jsme si už tady říkali, že dneska ráno bylo zatmění měsíce, ale tím zajímavosti kolem měsíce nekončí. Dneska je totiž úplněk a ten se jmenuje Jeseteří. Když na to teď mrkneme spolu astrologicky, jo, tak je v rybách a navíc ho právě doprovází to zatmění, takže má být celý ten úplněk intenzivnější než běžný úplněk. Bude hodně o emocích, o intuici a o uzavírání věcí, které už v životě nepotřebujeme. Takže jestli dnes máte potřebu něco pustit, dořešit, někomu něco říct, tak tady už víte proč. Za chvíli One Republic a nebo Taylor Swift. Buďte s náma a mějte krásný den.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
6: Zveme vás na otevření kulturního domu v Třemošné a to ve středu 2.9., kde vystoupí Tremolo pod vedením Borka Bárty a hosty Vaškem Noidem Bártou, Danem Bártou a další formace. Startujeme v 15.30, více informací na www.třemošná.cz a na Facebooku.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
8: Nezapomeňte, že třetinu života strávíte v posteli. Postele Losina.cz.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firma na zážitky.cz.
14: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
15: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
14: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
16: Tisknu levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A má Máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Když život prudce zastaví.
20: Zase jsem ji našel v tramvaji.
21: A vy jste všichni rodina?
20: To nejsme.
19: Vždy je dobré mít se koho chytit.
20: Lidi jsou dobří, on musí dostat příležitost.
19: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
1: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, tak ještě jednou krásný dopoledne, díky moc, že jste z Hitrádiem FM+. Před námi je víkend, juchu! Hitrádio, Summer Party! No a protože bude poslední prázdninový víkend, tak si ho dáme ve znamení léta. Už dnes od 15 hodin, takže za 3 hoďky a něco začne naše třetí v řadě a úplně poslední letošní summer party. Kluci z Divokého západu to s váma odpálí. Užijte si opravdu to summer party, všichni si ji zasloužíme. Je našlapaná letními hity za posledních 30 let od podlahy až po strop a pojede to tady až do nedělní 18. Všichni si tuhle krásnou letní a veselou a bezstarostnou náladu pojďme užít spolu bez ohledu na věk. O večerní páteční speciály dneska taky nepřijdete, nebojte nic, budou a to navíc parádně letní. Takže se těšíme, těšte se s námi a hlavně s námi buďte.

0: Nice to meet you, Emile Smith. Nice to meet you. Rád tě poznávám. To se říká spíš při vítání, ale my se spolu jdeme loučit. No jo. Tak já vám chci popřát krásný zbytek pátku. Samozřejmě víkend. Samozřejmě nezapomeňte na naší summer party, která startuje už v 15 hodin s Divokým západem a bude s vámi až do neděle do 18. Po 12. srdcovky s Káťou Pechovou, taky na ně nezapomeňte. A já, než se úplně vypořím a než začnou ty srdcovky, tak si dáte Chinasky, Katy Perry a Come Rad Be Mine. Mám tady takhle, jako nechám to na ten pátek dopoledne, abyste si to užili. Pozor taky na bouřky, protože dneska hlásí opravdu silný, tak než někam vyrazíte, mrkněte na radar. No a hraje se ještě taky dokonalá desítka, takže ještě naposled takhle na o prázdninách si můžete vyhrát až krásných 10 000 na vaše pohonné hmoty. A to je asi všechno, co já bych vám teď řekla. Takže znova, mějte se krásně a moc díky, že jsme spolu byli. Čau, Bára Škrybová se loučí.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Milí Klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
3: Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
4: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
5: M+H. Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
6: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M+H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
7: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M+H. Klikni hned na MH.cz.
8: MH.cz.
6: Už 30 let.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
10: Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90.
9: Byla. To dobré začíná u nás.
11: Prázdniny končí, tak ať to stojí za to. V úterý 1. září zve 3. plzeňský obvod všechny děti na první zvonění do Borského parku. Od 14 do 18 hodin vás čekají atrakce, soutěže, Karol Aquido, Martin Harych a barevný běh. Vstup je zdarma. Odstartujte nový školní rok s úsměvem.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: To máte trámy, terasová brkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
14: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
15: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
16: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
17: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
18: pak hrnky, flašky, kufříky,
17: vyměním za kuponky,
18: škola volá.
19: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
20: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
8: Tak jsem se ptali vás, co nejbizarnějšího jste kdy omylem nasáli do vysavača.
20: Pavlína, ahoj, tak nám se podařilo vysát andulku z klece. Naštěstí vylezl z hadice trochu rozcuchaný, ale živý. Od té doby, když jsme zapli vysavač, seděl na nejvyšším bydýlku.
8: Asi chápu proč. Na ten moment, když si všimneš, že ti v kleci chybí pták a najednou slyšíš pípání z vysavače, ne? Hele, prosím tě, Marco, vyměň ten pytel, už to je plný. Hele, my nemáme ptáka. Taky píše z Aše, Karel, ahoj, ještě jsem byl malý, mamka luxovala, nechala vysavač zapnutý a nasálo nám to andulku, která byla ochočená a běhala všude po bytě. Přežila, ale celý den potom seděla uražená na bydle a nevšímala si nás. Tím, jako, já se tomu nedivím, představ si, že jsi prostě andulka a projedeš normálně.
21: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
22: Potkal jsem tě zase.

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vážná nehoda se došetřuje na Domažlicku. Dávejte si pozor na cestě z Mrákova směrem na Všeruby, kde havaroval motorkář. Vaše další dopravní info můžete psát k nám na náš WhatsApp a číslo 720 870 237.
2: Aby vaše auto neskončilo u nás, vám přeje Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křivicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.
3: 3, 2, 1, jedem! Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská. Velká balení a ještě větší úspora. V Teď ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Teď výhodně. Vždycky.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Před námi je poslední prázdninový víkend, na silnice vyrazí víc řidičů než obvykle a policie proto posílí dohled, potvrzuje policejní preventistka Monika Šindlová.
10: Silniční kontrola může některé řidiče čekat o posledním prázdninovém víkendu, kdy budou příslušníci policie zintenzivňovat výkon služby. A co budou kontrolovat? Zejména dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy a také technický stav vozidel.
9: Policisté také apelují na řidiče, aby nikam nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a za volant usedali odpočatí. Česko pošle Nepálu humanitární pomoc ve výši 2,5 milionu korun. 2,5 milionu korun rozhodl o tom ministr zahraničí Petr Macinka. Nepál ve středu zasáhly ničivé přívalové povodně a sesuvy v oblasti u hranic s čínským Tibetem, které si vyžádaly stovky obětí. Stovky dalších lidí jsou pohřešovány, včetně cizinců a poutníků. Sobotní utkání 6. kola první ligy mezi fotbalisty Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví se odkládá. Tým Boleslavy postihlo hromadné infekční onemocnění. Náhradní termín zatím Ligová fotbalová asociace neurčila. A teď ještě něco z regionu.
1: Města a obce hledají členy volebních komisí. Volby proběhnou 9. a 10. října. V případě druhého kola voleb do Senátu pak ještě 16. a 17. Člen komise může za obě kola získat až 6800 korun. Poptávku zveřejnil například centrální obvod v Plzni. Podrobnosti jsou na webu třetího městského obvodu.
11: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Na páteční odpoledne předpověď slibuje oblačno, postupně zataženo. Dorazit k nám na západ Čech mají i přehánky a teploty se dostanou mezi 27 a 30 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, dámy a pánové, krásný pátek, 2:40 s vámi Kateřina Pechová a další srdcovky. I dnes to máme nabité. Lucie, Alcazar, U2, Ace of Base. No a hned na start taky Calvin Harris. A protože je pátek, tak taky důležitá otázka. Ready for the weekend?
0: Hit Radio FM Plus.
1: Na to se totiž ptá Calvin Harris. A ten vás na ten víkend rozhodně připraví. Tak jdem na to, první dnešní srdcovka.

0: Trénink na víkend společně s Calvinem Harrisem. Posloucháte Hit Radio, to byla naše první dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ale teď trocha romantiky, jo. Přesuneme se do roku 98 za švédskou skupinou Ace of Base. A tenhle song je totiž o úniku z šedé a únavné reality všedních dnů. Jo, takový ten čtvrtek třeba, tak už jsme z něj unikli, že jo. Pátek už je lepší a cílem je dostat se do vysněného romantického světa. A údajně stačí zavřít oči. Tak uvidíme, ale mělo by to klapnout, jo? S touhle další srdcovkou společně unikáme všedním dnům. Ace of Base, Travel to Romantis. Zavřete oči a užijte si to.

0: Naprostá pecka. YouTube, Where the Streets Have No Name v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Naše druhá srdcovka z roku 87. Mimochodem, práce na tomhle songu byla tak komplikovaná a frustrující, že údajně v jednu chvilku chtěli celý ten pás s nahrávkou smazat. No tak jsme rádi, že to neudělali, páč je to jedna z nejvýznamnějších hymen rockové historie a je taky neodmyslitelnou součástí koncertů kapely. No a taky za ní získali Grammy, jo, tak to by byla asi škoda to smazat, že jo. My se teď přesouváme dál. Původní song z roku 81 určitě znáte. Human League, Don't You Want Me, jo. Se ale, že i coveru se vede. A tak se to stalo právě s tímhle songem, protože v roce 2002 se o něj postarali Alcazar. To už se přesouváme do žánru nu disco a eurodance. A je to skvělý. Další dnešní srdcovka Alcazar, Don't You Want Me?

0: Tomuhle songu už je 28 let. Lucie a Panic na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Naprosto legendární song, kdo by to neznal. Doufám, že jste si zaspívali příjemně, ideálně. No a to už je skoro všechno. Je to tak, 5 srdcovek a jedna chybí. Která by to mohla být? No je to ta vaše, to je jasný. A protože pátek, tak je to narozeninová srdcovka. Jo? Abychom to měli jednodušší, napište mi rok narození. Rok narození, ideálně váš samozřejmě, ale pokud chcete někomu jinému, jo, k jeho roku popřát, můžete, nechám to na vás. Každopádně 4 číslovky, rok narození, ideálně se k tomu prosím podepište. No a já vyberu jeden song, který v té době trendoval, který v té době byl ten zásadní. A ten si dáme, co? Tak pište 777-937-777. A už za chvilku připomínka, že už jenom měsíc a budeme muset budit frontmana Green Day, k tomu taky Shakira.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N-C-Z.
5: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
6: Máte snad něco lepšího?
5: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
6: Jo.
5: Elfline, to je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
6: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
5: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
6: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Přijďte se odborně poradit. Na zdravý a kvalitní spánek jsme tu my.
10: Haló, děti a rodiče, Slovany vás zvou v neděli 30. srpna od 14 hodin na ukončení prázdnin na Božkovském ostrově. Čeká vás sportovní stezka, bublinková show, malování na obličej, tvořivé dílny a spousta zábavy. Vstup je zdarma, těšíme se na vás 30. srpna na Božkovském ostrově.
11: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Poslední táborák léta?
13: To jo? A

hodin do nedělního večera poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.

0: Nejtěžší překážka? Rozhodnout se. Ty ostatní zvládneš, ty i tvoje děti, na Phoenix Race Plzeň. Registrace na překážkový běh na phoenixplzeň.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends. Posloucháte Hit Radio a je čas.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Je čas na vaši narozeninovou srdcovku. Řekla jsem vám, poprosila jsem vás, abyste mi napsali rok svýho narození. No a na základě toho jsem vybrala jeden song. Dámy a pánové, rozhodla jsem se vyrazit do roku 1965 s Jolanou. Joli, to byl rok. Můžu ti říkat Joli? No, bránit se nemůžeš. Každopádně, dámy a pánové, jako takhle, neskutečný rok, jo. Páč, teprve vznikly kapely jako Pink Floyd nebo Scorpions. Což je hustý. Tyhle kapely byly v té době v plenkách, ale jinak velmi silný rok, jo. Beatles, jo, to je jasný. No a taky Valící se kameny. Ty, prosím vás, totiž dominovali s jedním naprosto legendárním songem. A ten si právě teď dáme. Říkám, že to byl silný rok. Poslední dnešní srdcovka Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Jdem na to.

Temper City a Self Aware, posloucháte Hit Radio. A pozor, nadržený delfín. Já si nevymýšlím, prosím vás. Tuhle ceduli opravdu teď jste mohli týden potkat na pláži ve Francii. Ta tam bránila vlastně v koupání turistům i místním. Radnice totiž měla obavy, že se 3metrová rybka v období páření bez partnerky pokusí o zblížení se s někým z lidí. Což možná zní bizarně, ale je to tak. Dokonce, prosím vás, je to naprosto šílená statistika, ale je to tak. Je mnohem větší nebezpečí, že se o vás fyzicky pokusí delfín, než že vás sežere žralok. Tak opatrně na tyhle vysmátý bestie. Čeho se bát nemusíte, to jsou naše další hity. Za chvilku Linkin Park, taky Ray Dalton, nebo opět a Radeček.

0: Kart Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Kart Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Kart Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
4: Máš srdce pro železnici, teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Když život prudce zastaví...
7: Zase jsem ji našel v tramvaji.
8: A vy jste všichni rodina?
7: To nejsme.
6: Vždy je dobré mít se koho chytit.
7: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
6: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
14: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90. Až do 1. září. Kaufland.
15: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
16: Radio.

0: nejtěžší překážka? Rozhodnout se. Ty ostatní zvládneš, ty i tvoje děti, na Phoenix Race Plzeň. Registrace na překážkový běh na phoenixplzeň.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je Ray Dalton a Blood Running těsně před 13. hodinou. Za chvilku další hity, čekají nás Vet nebo Dua Lipa. A teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis, dobré odpoledne. Na Pražském okruhu počítejte s kolonou při cestě směrem na D1 mezi D5 a Ořechem. Zdržení je kolem 10 minut. Na D1 je kolona zhruba na 10 minut mezi 18.5. a 25. kilometrem ve směru na Brno. No a na D1 se zdržíte také mezi 76. kilometrem a 85. ve směru na Brno. Tady je to na zhruba 25 minut navíc.
2: Aby vaše auto neskončilo u nás, vám přeje Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křivicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Autohornát, váš největší specialista na užitkové vozy Renault na Českém západě. Autohornát, prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
8: Hi, I'm Miley Cyrus.
9: Hey, it's Teddy Swims.
10: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
11: On air,
12: online
11: i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. České dráhy se připravily na konec prázdnin, během nadcházejícího víkendu navýší kapacity vybraných spojů, kterých by se to mělo týkat, řekne mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
13: Jsou to vlaky hlavně z Moravy do Prahy, ale také například ve směru z jižních Čech, ze západních Čech nebo od Hradce Králové do Prahy. Přesto doporučujeme cestujícím zajistit si na cestu rezervaci.
1: Česko má se Spojenými státy nadstandardní vztahy. Prioritou je si je udržet. Řekl to nastupující český velvyslanec v USA Jakub Kulhánek. V roli chce klást důraz na konkrétní projekty, jako jsou obchodní dohody a investice. Tenistka Nikola Bartuňková po druhé v kariéře postoupila na okruhu WTA Tour do semifinále. Na turnaji v Monterey zvládla český souboj s Dariou Vidmanovou, kterou porazila 2-1 na sety. Zápas trval skoro 3 hodiny. O finále se Bartuňková utká s Belgičankou Elise Mertens.
14: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Od západu čekáme postupně v Čechách večer i na západě Moravy přibývání mraků, přidají se také postupně přehánky, místy bouřky i velmi silné, později budou přecházet do deště. Nejvyšší teploty většinou 28 až 33 stupňů.
0: Krásné odpoledne, 2 minuty po 13. hodině a hlavně i pátek. Doufám, že vás čeká volný víkend. O soundtrack se vám postaráme právě teď, Imagine Dragons.

Nádherná věc, co? Wet, love is all around, posloucháte Hit Radio. Prosím vás, máme pátek, to je super věc, jo. Blbý je, že do Česka mají dorazit velké bouřky a vichřice. Oni neustále tu výstrahu navíc rozšiřujou. Teď zrovna i v jižních Čechách budou brutální bouřky, jo. Blbý je, že je to ten typ bouřek, kdy ani meteorologové moc neví, jak moc, kde, jestli vůbec, kdy. Takže je to taková trošku ruská ruleta s bouřkou. Je to něco mezi tím, bude u vás brutální bouřina, anebo se taky budete slunit venku s drinkem, jo. Ráda bych vám dala podrobnější info, ale nemám. Doporučuju se koukat na radary, to většinou je relativně spolehlivý, no a preventivně schovat domů, co je vám drahé. Pokud vás partner tenhle týden naštval, nechte ho venku, je to tak. No a nic, budeme si držet pěsti, ať nás to nikoho neodfoukne. A dáme si k tomu tuhle pohádku. Nickelback a Lullaby.

0: Celeste Buckingham, Run, Run, Run. Posloucháte Hit Radio. Jestli jste měli těžký týden, tak v překladu by to mohlo být rum, rum, rum. Přeju krásné páteční odpoledne. Prosím vás, kontrolujte si účtenky, když odcházíte z restaurace. Můžete tam narazit na poměrně překvapivé pokyny. Aha, to se stalo, prosím vás, jedný paní, která žije v Itálii, jo. A zašla si do restaurace. Normálka, nic tak divného. A požádala číšníka, takovýho mladíčka, že by chtěla svoje vajíčka víc propečená a bez salátu. To je poměrně jednoduchý pokyn, že jo? To není nic tak jako drastického. Tak prosím vás, obsluhujícího to rozhodilo natolik, že připsal do poznámky kromě dobře propečené a bez salátu ještě větu, tohle mě naštvalo, připal ta vejce a naplivej do nich. A to poslal kuchařovi. Řekli byste si, no tak... Oni si mezi sebou určitě o nás povídají často. Blbý je, že číšníci potom zapomněli tu poznámku vymazat a paní si to tak přečetla u platby. Tak prosím vás, zdravíme všechny do gastra, pozor na tuhle chybku, no a vy si čtěte účtenky, očividně je tam spousta zajímavých detailů. Mňam, mňam, mňam. Do uší další hity Neil Diamond a Two Friends nebo Indila. Už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Každý tlukot srdce je dar. Zjistěte, jak na tom vaše srdce opravdu je. 5. září vás v Konstantinových lázních čeká Den pro vaše srdce s bezplatným vyšetřením před lázeňským domem Prusík. Nečekejte na varování a udělejte něco pro své zdraví. Více na konstantinovilázně.cz.
6: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
7: To jakoby dojímá.
6: A hvězdná porota.
8: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
6: Superstar. Od 2. září na Nově.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
13: Komín, kamna, kotel.
14: A kdo to všechno zařídí?
13: Klid. Vacovský Group v Klatovech se postará o všechno.
14: S našimi partnery zajistíme na klíč zaměření, výpočet, projekt, montáž i závěrečnou revizi.
13: Pro zákazníky z celého Plzeňského kraje.
14: Vacovský Group. Teplo začíná u správného řešení.
13: Více na vacovsky.cz.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
16: Škola volá, ale my to nezvedáme.

0: poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.
1: Nejtěžší překážka? Rozhodnout se. Ty ostatní zvládneš, ty i tvoje děti, na Phoenix Race Plzeň. Registrace na překážkový běh na phoenixplzeň.cz.
0: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto z Hit Radio.

Dirty Dance, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No pojďme si říct, že jsme nejen národ hokejistů, ale taky jsme národ tenistů. Jo, minimálně teda máme fakt silnou reprezentaci, prostě pozbíráme po světě, co jde, jo. Je to naše dovednost a co víc, tak teď se nám do Česka vrací tenisový svátek a to Davis Cup. Je to tak, po 13 letech se vrací Davis Cupový tým do O2 Areny. V pátek 18. a v sobotu 19. září se utkají tady v Praze se Spojenými státy americkými. Loni jsme je porazili, jo, to bych chtěla podotknout. A před těmi 13 lety, když se tady Davis Cup hrál, tak jsme taky vyhráli a navíc jsme to tehdy vyhráli celý, jo. Bude to velkolepá podívaná, protože na kurtu se představí současná česká špička v čele s Jirkou Lehečkou, Jakubem Menšvíkem a Tomášem Macháčem. Takže prostě fantastický tenis, jo, to tam jako není o čem. Pokud byste to chtěli zažít, tak lístky jsou v prodeji. Detaily najdete na o2arena.cz. Myslím si, že tohle je něco, co chcete aspoň jedno zažít naživo, ne v televizi, ale pěkně na vlastní oči, jo, a teď jedete hlavou doleva, doprava, doleva, doprava. Myslím si, že to bude neskutečný zážitek, tak pokud to chcete vidět, ještě máte šanci. A do uší už vám míří tahle pecka. Znalci už samozřejmě vědí, tohle je totiž DJ Bobo a Everybody. Tak jdem na to a hezký pátek.

0: David v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A prosím vás, tak co, viděli jste ho? Zatmění měsíce samozřejmě, to bylo vidět totiž dneska ráno, respektive bylo vidět, no. Jako někdo ho možná viděl, myslím, že většina republiky viděla mraky, případně měla měsíc někde za horizontem, těžký slovo. Každopádně na nějakou chvíli by to snad mělo být z té nebeské podívané všechno, prosím vás. Proč to říkám? No jakože teď už nemusíte čekat na tu dokonalou chvilku, kdy bude něco možná trošku vidět na nebi, jo. Teď už můžete zase normálně koukat do země nebo do telefonu, v klidu. Uší k tomu další hity, za chvilku Depeche Mode nebo BB Rexa, tak buďte s námi.
1: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. I want, to chceš.
2: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
3: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
9: tak Mironet! Klikni dvakrát!
11: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
12: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
14: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
15: Zase lítáš v oblacích.
16: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
15: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
16: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
15: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
16: Více o akci na
17: firmanazážitky.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: BB Rexha, Faithless v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Eva Farná nebo Fergie, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, zvěř na vozovce hlásíte na Klatovsku. Opatrně za Běšinami směrem na Jindřichovice, kde je nejspíš po nehodě sražená srnka. Dávejte si tam pozor. A další info z dopravy

0: pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Extreme Sale v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Píšu, kreslí, maluju, tušky z tehdro miluju.
7: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Top papírnictví CZ.
8: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
9: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
8: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
10: Tisku levně CZ.
0: Náplně hned.

0: další formace. Startujeme v 15.30. Více informací na www.třemožná.cz a na Facebooku.
1: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a Pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Začátek nového školního roku už je za rohem. Kromě příprav dětí a školních pomůcek je to také příležitost zaměřit se na spolupráci mezi rodiči a školou. Pokračuje Angelika Gergelová z Unie rodičů.
5: Důvěra je základem jakéhokoliv vztahu. Dá se začít třeba nějakým neformálním setkáním na školních slavnostech a když rodiče a učitelé táhnou za jeden pro vás, dítě tím získává nějaký pocit jistoty a stability.
4: Podle Gergelové pomáhá dobrým vztahům i aktivní zapojení rodičů do školního dění, třeba při společných projektech a akcích. Restauracím v Česku letos v červenci meziročně vzrostly tržby o 5%. Vyplývá to z údajů platebního systému Dotykačka. Červencové tržby i návštěvnost ovlivňovalo hlavně počasí. V turistických horských oblastech nebo v jižních Čechách byla návštěvnost vyšší. Naopak do kempů kolem Vltavy jezdilo méně turistů kvůli nedostatku vody. Po vleklých zdravotních problémech ráno zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Hlavou norské monarchie byl od roku 1991. Po Haraldově smrti se novým norským králem stal jeho 53-letý syn Hákon. A teď ještě něco z regionu.
6: V Ostrově na Karlovarsku se naplno rozběhla stavba první etapy biatlonového areálu. Budování sportoviště s okruhem a střelnicí je rozděleno do dvou na sebe navazujících fází. Pokud v rozpočtu zbydou peníze, s druhou etapou chce město začít ještě letos. Vedle areálu pak vzniká ještě nové parkoviště a altánek.
7: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
6: Na západě Čech bude dál pod mrakem, oblačno nebo zataženo. Dorazí déšť nebo přehánky a ojediněle taky bouřky. Naměříme mezi 27 a 30 stupni Celsia.
8: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová a za chvilku troška toho hazardu.

tear it apart. No, I.

Tohle jsou Eva Farda a Miraj, posloucháte Hit Radio a jak jsem slíbila. Dámy a pánové, je to tak, už se to blíží, další a poslední kolo dokonalé desítky. Ono už totiž navíc jenom 3 dny trvá to epické léto na Orlen. Máte tam možnost tankovat efektu se slevou 1 korunu na litr, taky prémiovou barvu se slevou 2 koruny na litr. No a navíc s aplikací každé pondělí a s tankartou celé prázdniny, jo. No takhle, a u nás si tankartu Easy můžete nabít až na 10 000 korun a nebojte, to potrvá, dokud to prostě nevyužijete celý, že jo. Navíc se tam můžete skvěle občerstvit, dát si letní drinky, jo. Hele, mají toho spoustu a vy ještě k tomu máte možnost si na to vydělat. 10 táců ve hře, 10 otázek. S každou správnou odpovědí máte 1000 na kartě. Jediný, co teď musíte udělat, je volat na 800 937 937. Ten, kdo se dovolá jako třetí sem ke mně do studia, má šanci si natankovat na tankartu Easy. Tak pojďte na to, těším se. Sunrise Avenue a Hollywood Hills k tomu do uší.

0: Sunrise Avenue a Hollywood Hills. Posloucháte Hit Radio a je to tu.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Poslední šance vyhrát, poslední šance nabít svoji tankkartu Easy až na 10 tisíc korun. A na telefonu Vašek. Vašku, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: Dobrý den, ahoj. Jo, dobrý, tak skončím za chvíli v práci, takže...
0: Takže pohoda.
2: No, už jo.
0: Čeká tě volný víkend?
2: De facto jo.
0: De facto jo, jo. No tak, takže nějaký jenom domácí práce lehký.
2: Jo.
0: Vašku, před tebou stojí jednoduchý úkol. 10 otázek, 10 jednoduchých odpovědí. V podstatě je to úplně jako primitivní záležitost, jo? Věříš si na 10?
2: Nevím, asi ne.
0: Ale no tak, takhle negativně nebudem začínat.
2: Řekni,
0: věřím si na 10.
2: Tak věřím si na 10.
0: Výborně, Vašku, vidíš, to je ten správný přístup. No tak jo, tak jdeme na to. První otázka. Kolik barev má klasická černobílá šachovnice?
2: 64. Jo,
0: nevadí, Vašku, to je v pohodě. Druhá otázka. Kolik nohou má pavouk?
2: 8.
0: Ano, výborně. Třetí otázka. Kolik hráčů jednoho týmu je na hřišti při basketbalu?
2: Jednoho týmu?
0: Mhm.
2: 5.
0: Ano, výborně. Čtvrtá otázka. Kolik měsíců v roce má přesně 28 dní?
2: Všechny, 12.
0: Přesně 28, bohužel. Ne. Kolik divů měl podle tradičního seznamu starověký svět?
2: 7.
0: Výborně, ano. Další otázka. Kolik bodů má nejvyšší běžné hodnocení na stupnici od 1 do 10?
2: 10.
0: No jasně, nenechal se nachytat. Kolik základních světových stran máme?
2: 4.
0: Ano, výborná práce. Kolik měsíců tvoří polovinu roku?
2: 6.
0: Výborná práce. Kolik políček má jedna řada klasického sudoku?
2: 9.
0: Výborná práce, Vašku, jedeš jak drak. Kolik členů má skupina, které říkáme trio?
2: 3.
0: Ano! Tyjo, Vašku, jako pustý. Počkej, jo, já to tady musím, asi dělám čárky během toho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tisíc na tankkartě Easy, Vašku.
2: Díky, to je krásný.
0: Fuf, byl jsi nervózní?
2: Byl, a ještě jsem teď.
0: Hele, Vašku, každopádně, nedivím se ti, ono, ta první otázka, tam se nám to trošku, ale hele, i tak.
2: No, to je úplně prostě šachy, tak vidím celou šachovnici, prostě 8x8
0: Ale vlastně jsi to spočítal skvěle jenom, no, ale hele, vůbec nevadí, pak jsi se rozjel, neskutečná práce, Vašku, 8 táců na tankkartě Easy, já ti moc gratuluju.
2: Díky moc, díky.
0: Vašku, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj, naschle.
0: Wow, to byla jízda. Dámy a pánové, a ano, to bylo všechno, ale nebojte, my si zase něco vymyslíme.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Friday I'm in love, to jsou Cure v éteru Hit Rádia a hezké odpoledne. No, prosím vás, jsem narazila teď na takovou zajímavou informaci, jo, že je dneska den červeného vína. To je náhoda takhle v pátek. Jasně, červené víno je spíš do těch podzimních, zimních měsíců. Naštěstí pro nás, dneska má začít pršet, má se zase ochladit. Perfektní kombinace, jo. Sklenka červeného, pěkně rozvoněná, za okny prší, možná taková svíčička jedna. Nechci vás vůbec k ničemu nabádat, já jenom, že to zní fantasticky. Tak kdybyste náhodou ještě neměli program na večer, tak tohle nezní vůbec špatně, co? Hrát vám k tomu budeme fantasticky, to slibuju. A už za chvíli třeba Liam Payne, Rita Ora nebo Disturbed.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: M plus H. Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
4: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
5: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
3: MHCZ.
4: Už 30 let.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes,
7: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Tak jsem se ptali vás, co nejbizarnějšího jste kdy omylem nasáli do vysavača.
2: Pavlína, ahoj, tak nám se podařilo vysát andulku z klece. Naštěstí vylezl z hadice trochu rozcuchaný, ale živý. Od té doby, když jsme zapli vysavač, seděl na nejvyšším vidílku.
1: Asi chápu proč. Na ten moment, když si všimneš, že ti v kleci chybí pták a najednou slyšíš pípání z vysavače, ne? Hele, prosím, Marco, vyměň ten pytel, už to je plný. Hele, my nemáme ptáka. Taky píše z Aše, Karel, ahoj, ještě jsem byl malý, mamka luxovala, nechala vysavač zapnutý a nasálo nám to andulku, která byla ochočená a běhala všude po bytě. Přežila, ale celý den potom seděla uražená na bydle a nevšimla si nás. Jsme, jako, já se tomu nedivím, představ si, že jsi prostě andulka. Projedeš normálně.
0: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Liam Payne, Reťa Ora, posloucháte Hit Radio, krásné páteční odpoledne. A ano, pátek a ano, asi se na nás ženou bouřky, ale nás to nezastaví. Dámy a pánové, už nějakých jenom 23 minut do startu poslední letošní summer party. Je to nádherný, ale ano, už za chvilku se náš éter zaplní těmi nejlepšími letními songy za posledních 30 let. Takže ať už jste vyřízený po tom pracovním týdnu, nebo vás třeba ještě dneska práce čeká, anebo jenom potřebujete zapomenout na ty mraky, co jsou nad náma, tak ty nejlepší letní hity, ty to dokážou. Startujeme ve 3 a budeme pokračovat až do nedělního večera. No, abych vás na to trošku navnadila, tak právě teď je tu Luna.

0: Pokáč a Solitér v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. Pomalu se s vámi loučím, spolu se uslyšíme, ale ještě večer v 18 hodin. Ano, ty nejlepší letní songy celý večer. No a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Víte, co na vás dneska hrajem? Ty největší letní hity. Už po 15. hodině totiž odstartuje poslední letošní summer party.
3: Poslední víkend před náma, je třeba si to pořádně užít, a to v rytmu těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let.
2: Jo, vrátíme se možná do dětství, do puberty, na diskotéky. Po 15. hodině to začíná, buďte u toho taky.
1: Hit Radio FM Plus.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech, v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
8: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
9: Zveme vás na otevření kulturního domu v Třemošné, a to ve středu.

0: Přemožná.cz a na Facebooku.
1: Prázdniny končí, tak ať to stojí za to. V úterý 1. září zve 3. plzeňský obvod všechny děti na první zvonění do Borského parku. Od 14 do 18 hodin vás čekají atrakce, soutěže, Karol a Kvído, Martin Harych a barevný běh. Vstup je zdarma. Odstartujte nový školní rok s úsměvem.
2: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
3: pak hrnky,
2: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
3: škola volá.
0: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrně v Plzni, Lobzích, který máme hlášený podle stromy, je to ulice Pod Vrchem. Bouralo se taky na příjezdu do Chebu, Pražská ulice, je to u motokár, tady bacha na nehodu. Další komplikace, tak ty nám hlašte 720 870 237, to je náš WhatsApp.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně.

0: Nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
1: Navštivte největší specializovanou prodejnu postelí a madrací. Postele Losina.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio FM+.
6: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Už zítra napříč celým Českem proběhne sbírka, jejímž cílem je pomoci dětem v nouzi. Přispět do ní můžeme školními nebo výtvarnými potřebami. Víc mluvčí diakonie Českobratrské církve evangelické Dalibor Hála.
7: Zapojit se může úplně každý. Stačí při běžném nákupu přihodit do košíku jakékoliv školní nebo výtvarné pomůcky. Od sešitů a penálů až po aktovky. Všechno nakoupené pak můžete po zaplacení za kasou obchodu odevzdat dobrovolníkům sbírky nebo do připravených košíků.
6: No a já doplním, že ve vybraných e-shopech se dá přispět i online. No a před návratem do školních lavic je třeba pořádně se rozloučit s letními prázdninami. Zábavná odpoledne si na víkend chystá řada měst na západě Čech. Bohatý program proběhne v Plzni, kde se akce chystají třeba na Božkovském ostrově, v parku na Lochotíně u bazénu nebo v Habrmanově parku na Doubravce. Úroda chmele letos nebude, co bývala. Chmelaři čekají až o čtvrtinu nižší výnosy oproti dlouhodobému průměru. Na vině je sucho a horko, což zavinilo i to, že chmel bude mít nižší obsah alfa hořkých látek, které určují jeho kvalitu. Podzimní dovolenou v Česku letos plánuje zhruba 70% Čechů, meziročně o pětinu více. V průměru chtějí vyrazit na 7 dní. Za dovolenou plánují utratit kolem 8000 korun, tedy podobně jako loni, jak vyplývá z aktuálního průzkumu.
8: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
6: Na sobotu nám předpověď pro celý západ Čech slibuje většinou oblačno nebo polojasno. Oproti dnešku se o něco ochladí. Během odpoledne se teploty dostanou nejvýš mezi 22 a 26 stupňů Celsia. Teď už Kuba, David a páteční divoký západ.
4: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
9: Parádní odpoledne od Aše až po Prahu. Dokonce i ve Struhadle ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
10: Fantastickou Viktorku, poslední lístky na letecký den v Chebu a k tomu odstartujeme Summer Party Hit Radio FM+.

0: Azizam a taky Ečíren, tohle je Summer Party, tohle je Hit Radio FM Plus a díky, že i v pátek nás ladíte.
1: Dneska jsme to odstartovali od 15 hodin, ty největší letní hity za posledních 30 let. Řekli jsme si, že si tady dáme takovou malou vysvětlovačku, co to vlastně je Summer Party, kdybyste to náhodou nevěděli. My tady budeme celý víkend až do neděle hrát pro ty z vás, kdo jste třeba za celý léto neměli dovolenou.
0: Taky budeme hrát pro ty z vás, co se těšíte na to poslední prázdninový orošený.
1: A hrát budeme pro ty z vás, kdo byste si chtěli léto ještě drobet protáhnout a komu to prostě nestačilo.
0: Hrát budeme právě teď. Tady je Cyndi Lauper, hezký odpoledne.

0: Kato a John, tady je divoký západ, Hit Rádia FM+. Tak co, věřili jste včera Viktorce? Neptal se jako otevřeně a na férovku, já jsem včera zašel do naší jako vesnický butiky. Přišel jsem tam a říkám, hele, všichni budou čučet na fotbal, to je tutovka. Nikdo, ta televize byla normálně vyplá, všichni poslouchali rádio a povídali si. Říkám, vy nekoukáte na fotbal? No, když to dopadne do VR.
1: Jo, a ty jsi tam přišel a to byl ještě ten stav 1-1,
0: to bylo, ještě 1-1. Mm. Postupem času se ta nálada a ta chuť to sledovat pochopitelně jako měnila a to dost zásadně.
1: Kamaráde, já jsem teda uspával děti, šel jsem prakticky spát se slepicema a bohužel zápas jsem vůbec nevěděl, protože když jsem ráno otevřel internet a zjistil jsem, že Viktorka nasázela 5 gólů a že postoupila do Evropské ligy, tak jsem si říkal, pane bože, to jsou přesně ty momenty, kvůli kterým se chodí na fotbal, že?
0: No jako kdo tam včera byl, tak rozhodně si myslím, že na několik měsíců to bude jako obrovitánský zážitek, protože kolik takových dramatických jako otoček během zápasů zažiješ.
1: Kámo, já myslím, že to byla opravdu největší otočka. Největší otočka ve historii klubu. Mimochodem, jak si říkal, kdo jste včera Viktorce věřili? Ani bookmakersi nevěřili. Ten kurz na Plzeň byl 9,4, to znamená, kdyby si vsadil liter na to, že vyhraje Viktorka, tak máš zpátky 9.
0: Krásný. Akorát jsem nevsadil.
1: Jako vždycky, že?
0: A oni teda jako ve finále vyhráli, tak jestli jste někdo vsadil, tak jako velká gratulace a pochopitelně zdravíme i do té Dusan Areny, kde se to povedlo, je to krásný. Mimochodem známe teda už i rozlosování dalších zápasů. Koho tady uvidíme, jaký hvězdičky, tak to vám povíme za chvilku.
2: Klatováci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
3: Interkora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
2: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
4: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
2: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
4: Isolvest.
3: Tak zavolejte ještě dnes.
2: Isol.vest.cz.
5: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Když život prudce zastaví.
11: Zase jsem jí našel v tramvaji.
12: A vy jste všichni rodina?
11: To nejsme.
10: Vždy je dobré mít se koho chytit.
11: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
10: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
16: Nejtěžší překážka? Rozhodnout se. Ty ostatní zvládneš, ty i tvoje děti, na Phoenix Race Plzeň. Registrace na překážkový běh na phoenixplzeň.cz.
3: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: In the summer time. Ladíte summer party, trády FM+, tady je divoký západ. No a my slavíme, což možná v kontextu toho, jak jsem to jako zkazil, zní, že tu pijem, to neděláme.
1: Mohli bychom teda.
0: Mohli bychom.
1: Tak je pátek, že jo?
0: Mohli bychom.
1: No, důvodu ke slavení máme víc než dost. Ten největší, tak ten nám včera přinesla FC Viktorka Plzeň, která přejela červenou zvezdu a před náma je podzim v Evropě, v Evropské lize.
0: Krásný. Uznáme tedy i los té hlavní části Evropské ligy, tak koho tady u nás na západě Čech v Plzni v Dusan Areně uvidíme?
1: V té hlavní ligové fázi nás dohromady čeká 8 soupeřů. 4 zápasy budeme hrát doma, 4 taky venku. Z těch domácích je nejzajímavější asi Benfica Lisabon, z těch venkovních je to třeba Real Sociedad a nebo Ferencváros.
0: No tak se těšíme, hele. Mělo by to celý začít na konci září, aspoň takhle, ta hlavní část začíná. Nicméně, když budete sledovat sociální sítě FC Viktoria Plzeň a taky poslouchat nás, tak vám nic zásadního neuteče. Posíláme další letní hity k tomu slavení. Michael Gray a The Weeknd. Užívejte pátek s náma.

0: návrat do léta roku 1991. Tohle jsou Erasure a tady je divoký západ Hitrády FM+. No a my vás si tentokrát nachystáme na víkend, který je před náma. Máme pro vás totiž i dneska rodinný vstupný na letecký den na letišti v Chebu.
1: Stop, prosím vás, vy teďka začnete volat. Já vím, 720 870 237. To je číslo k nám do studia, to je výherní linka, ale tu soutěž a kvíz na doby pro vás budeme mít až v příští hodině. Teď bychom vás jako opravdu chtěli nalákat a namotivovat, abyste vy všichni přišli, kdo nás teďka ladíte, protože závěr prázdnin si opravdu chce
0: užít úplně každý.
1: Ano, a chce to opravdu mít nějakou parádnou leteckou show, jo?
0: Tak co nás tam čeká, ty parádná letecká show?
1: No, všichni se nejvíc těší na Martina Šonku, že jo? Šampion Red Bull Air Race, o tom asi netřeba víc vykládat, ale na leteckém dní v Chebu se představí i symbol československé letecké školy a Aero L29 Delfín.
0: A to je co za stroj?
1: No to je prostě česká stíhačka.
0: Hustý.
1: No, dále tam taky uvidíte třeba legendární dříč americké armády, který pamatuje konec druhé světové války. Je to Mustang P-51D, kterému se přezdíval Excalibur.
0: Letecký den chep.cz, tam je kompletní program, můžete tam sehnat taky vstupenky, podstatný je. Probíhá to v sobotu a v neděli, už by pršet nemělo, já jsem viděl nějaký storička z příprav chudákům, jim tam do toho pěkně jako pršelo dneska. Tak zítra nohu v suchu. A kdybyste chtěli vyhrát rodinný vstupný, tak po 16. lete dál Hit Radio FM+.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: To máte trámy, terasová brkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
5: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
2: 3, 2, 1, 1. Rozvěď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
6: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
7: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
6: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
7: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
8: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-NCZ.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
10: Haló, děti a rodiče. Slovany vás zvou v neděli 30. srpna od 14 hodin na ukončení prázdnin na Božkovském ostrově. Čeká vás sportovní stezka, bublinková show, malování na obličej, živé dílny a spousta zábavy. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 30. srpna na Božkovském ostrově.
11: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
12: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.
13: Nejtěžší překážka? Rozhodnout se.
10: Ty ostatní zvládneš ty i tvoje děti na Phoenix Race Plzeň. Registrace na překážkový běh na phoenixplzeň.cz.
13: Hit Radio FM Plus.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: te hace llorar.
1: Enrique Iglesias a tady je Divoký západ Hitrádia FM+. Chystáme taky aktuální zprávy, respektive tedy Bára, a v nich představí úplně fungl novou aplikaci, která nevědomým pomůže odhalit zkažený potraviny.
2: Tak doufám, že tuhle tu aplikaci budou používat nejenom nevědomí, ale i třeba takový ty babičky. Myslím, že každý z nás měl nebo má nějakou takovou tu babičku, která prostě koupí celý chleba, celý krajíc Šumavy, zabalí to do igelitě, jako teďka ono jí to splesniví, že jo. A ona, i když je ten chleba celý zelený, tak to začne odkrajovat. Vevnitř to bude ještě dobrý.
1: Jo, přesně. Uděláme z toho topinky, to bude dobrý.
2: Babi, je to plesnivý. Prostě zelený chleba se nejí. Na to nepotřebuje žádnou aplikaci.
1: Zprávy za chvilku, teď jsou tu taky Roxette. Hello.

0: Krásný odpoledne, posloucháte páteční divoký západ Hitrádia FM+, my se jdeme kouknout na silnice.
1: Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech, na Sokolovsku Bacha mezi obcemi Boučí a Oloví, tady se došetřuje nehoda. Zdržíte se taky na dálnici D5 před Prahou ve směru na Prahu a Pražský okruh. Kvůli dopravní nehodě se to tuštosuje zdržení aktuálně okolo 5 minut. Pokud víte o dalších komplikacích, šup sem s nima 720 870 237, to je náš WhatsApp. Itálie, která...

0: chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Přesvědčte se o největším výběru postelí a matrací. Postele Losina.cz.
5: Autohornát, váš největší specialista na užitkové vozy Renault na českém západě. Autohornát, prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
10: 16 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. O nadcházejícím víkendu se uzavře železniční přejezd Oloví na Sokolovsku. Čeká ho oprava, takže bude v sobotu i v neděli neprůjezdný. Rekonstrukcí prochází také železniční trasa Sokolov-Kraslice, kde probíhá výluka. Skončit by měla do konce letních prázdnin. Za dobré pivo si připlatíme a mohou za to nepokoje na Blízkém východě. Jsou jedním z důvodů, proč plzeňský Prazdroj od 1. října navýší cenu čepovaného piva ze sudů a tanků. Také část plechovek a některá lahvová piva. Ceny vzrostou o zhruba 2,5%, tedy o necelou korunu na půl litr. Funglnová aplikace pomůže nevidomým a slabozrakým odhalit zkažené potraviny. Pomocí chytrého telefonu snadno rozpozná třeba končící datum spotřeby nebo počínající plíseň. Na vývoji teď pracují vědci z Brna a Liberce. První uživatelé by ji mohli otestovat už koncem roku. Byl to černý panter na jihu Čech, vlci na Berounsku a teď medvěd na Moravě. Šelma prý vyrazila do Beskyd a tak před ní varují okolní obce. Pohybovat by se měla v oblasti Zlatní Klaus na Krásné, kde by se lidé měli procházet se zvýšenou opatrností.
11: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
10: Zítra by u nás mělo být hlavně oblačno nebo polojasno. Přehánky budou jen ojedinělé, spíš už jen doznívající ráno a během dopoledne. Teploty na západě Čech se zítra budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni Celsia. Teď už na Hit Radio FM Plus pokračuje Summer Party s Kubou a Davidem.
12: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio FM Plus.
13: Volume doprava, tuhletu hodinku si užijete, posloucháte Summer Party Hit Radio FM+.
14: No je na čase, hele, 16. hodina odbyla, to znamená z práce domů je na čase odstartovat ten víkend se vším všudy. Endless Summer a Oceana právě teď.

0: Já mám trošičku tendenci jako ty názvy počešťovat, jo, ale kdybychom to měli říct tak, jak to je, tak je to Ousienach. Říkám to správně?
1: Určitě, Jakube. Tví posluchači ti rozumí.
0: Ne, prostě za mě oceána.
1: Ano.
0: Hele, říká se to daleko líp, každý si to bude pamatovat. Endless Summer, tady je divoký západ Hitrády FM+. My vás i dneska vyšleme na letiště v Chebu, kde během víkendu proběhne letecký den. Máme pro vás rodinný vstupný.
1: Ano, jestli ho chcete, je nejvyšší čas vzít telefon do ruky a připravit si číslo 720 870 237. Za chvilečku si dáme kvíz na ruby a my vám držíme palce.
0: No a teď posíláme další hity. Tady je Poetika a

0: 16 hodin, 10 minut, jsme tu s váma dál, páteční Divoký západ, Hit Rádia FM+, a před náma kvíz na ruby.
1: Divoký západ uvádí kvíz na ruby.
2: A na telefonu máme Pepu, Pepu z Kotovic, čau.
3: Čau.
0: Nekoktáš, Pepo, náhodou?
3: No, to trochu.
0: To by vzhledem ke tvému bydlišti nebylo úplně nejlepší takhle do rádia. Každopádně, Pepo, my pro tebe máme teda rodinné vstupné na letecký den do Chebu, sobota a neděle, a ve vzduchu samý letecký ESA. Máme pro tebe taky připravený kvíz na ruby, to znamená 30 vteřin. A série otázek, na který musíš odpovědět pouze špatně.
2: To není těžký, ne?
3: No, uvidíme.
2: Hele, tak jdeme na to, začínáme právě teď. Co padalo v srpnu na nebi?
3: Letadlo.
2: Jaká je pracovní náplň letušky?
3: Tyjo, to bych asi do rádia neříkal.
0: Jenom špatný odpovědi.
2: Čím tě nejčastěji pohostí babička?
3: Plestivým chlebem.
2: Co přistává na letišti?
3: Čmelák.
2: Vyjmenuj alespoň jeden letní hit.
3: Tyjo, Mrazík.
2: Co neodmyslitelně patří k létu?
3: No. Ohňostroj.
2: Může bejt. Hele, ono se to zdá jako na první dobrou lehký, a pak když přijde na lámání toho plesnivýho chleba, tak to taká sranda není, co?
3: Není, no.
0: Zapotil se aspoň trošku, Pepiku.
3: Dost.
2: Hele, gratulujeme, rodinný vstupný na letecký den do Chebu je tvůj, měj se krásně, vydrž nám na drátě, ahoj.
3: Jasně, ahoj.
2: No a další letní hity před náma, Sergio Mendes a Black Eyed Peas právě teď.

0: už za chviličku Walk the Moon a teď se jdeme kouknout na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech. Komplikace hlásí D5 na příjezdu do Prahy. Čekejte zdržení na Pražském okruhu aktuálně okolo 17 minut a to kvůli dopravní nehodě. Bourá se taky na Sokolovsku. Na trase Citice Hlavno skončilo osobní auto mimo vozovku. Na místě aktuálně policie bude se vyprošťovat. A přidám k tomu ještě Berounsko. Nehoda se zvěří se aktuálně šetří mezi Koněprusy a Tetínem. Vaše další info? Tak to čekáme na našem WhatsAppu 720 870 237. Šťastnou cestu.
3: Každý tlukot srdce je dar. Zjistěte, jak na tom vaše srdce opravdu je. 5. září vás v Konstantinových lázních čeká Den pro vaše srdce s bezplatným vyšetřením před lázeňským domem Prusík. Nečekejte na varování a udělejte něco pro své zdraví. Více na konstantinovilázně.cz.
1: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
4: To jakoby dojímá.
1: A hvězdná porota.
5: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
1: Superstar. Od 2. září na Nově.
6: M plus H.
7: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
8: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
9: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
10: Už 30 let.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
13: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
14: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
15: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
16: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
17: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Veren Ordinary, tady je Divoký západ, jedna aktuálka, pokud jedete z Chebu směrem na Mariánky, tak ona je to uzavřený, počítejte s tím. No a varování, další ze silnic pro vás máme právě teď.
1: 1, 2, policaj, 3, 4, kleiner dir, 5, 6, salte kek, 7, nacht.
0: Gute Nacht.
2: Ty, já jsem to chtěl vzít na vážnou, Jakube, a ty si tam poslal ty vole takovouhle 90-kovou hrůzu.
0: No tak pojď na vážno.
2: Hele, je před náma poslední prázdninový víkend. A tradičně policajti obsadí snad všechny silnice, u kterých je možný aspoň trošičku zaparkovat policejní oktávku. Kontrolovat budou rychlost, pásy, technický stav vozidel a taky to, jestli náhodou před jízdou někdo nepil. Obecně na různých běžných informačních serverech se o tom nepíše, ale když si otevřete třeba takovej týdeník policie, tak tam je to hele, jedna zpráva za druhou. A policajti taky upozorňují na to, že právě poslední prázdninový víkend bývá na českých silnicích ten nejtragičtější.
0: Tak na sebe dávejte bacha, hlavně v pořádku dojet z domů, odevšať, odkud se chystáte a aby to tempo za tím volantem bylo takový jako pohodlný, pohodový, tak posíláme další hity.

0: Rico Santos, posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM Plus a dneska taky Summer Party.
1: Víte, co mám na tom létě fakt jako nejradši? Bouřky. Já to fakt miluju.
0: Oh, letos jich moc nebylo teda.
1: Jako bylo to slabý, pravda, ale ono, přijde mi, že poslední roky je to takový jako divný, jo. Ale představte si tu situaci, večer jdete spát, máte ideálně střešní okno, to si otevřete, venku prší a k tomu je bouřka.
0: Počkej, ty si otevřeš střešní okno, když venku prší?
1: No jako nastevřu trošičku to okno.
0: Jo takhle, já myslel, že spíš ponču.
1: No, mám člun vedle postele, kdyby náhodou.
0: To není pláštěnka, kterou bys chtěl na večer oblékat.
1: Hele, silné bouřky, tak ty by nás měly trápit teda i dneska. Zatím koukám na radar. Je to někde na úrovni Regensburka. Je otázka, co se z toho tady jako během odpoledne stane. Nejvíc by to asi měli odnést na Klatovsku, Sušice, Vimperk a směrem taky na jich Čech. Na druhou stranu ta voda je prostě jako potřeba. Jo. Tak doufejme, že to bude bez nějakých jako škod. Zahřmí za chviličku taky tady u nás v éteru Hit Radio FM Plus.
0: Pohnouty vám dáme už za chvilku, k tomu ještě taky DJ Bobo. Summer Party Hit Radio FM Plus pokračuje.
2: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už v tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu. Když mobily,
7: tak Mironet!
9: Klikni dvakrát.
10: Komín, kamna, kotel.
11: A kdo to všechno zařídí?
10: Klid, Vacovský grup v Klatovech se postará o všechno.
12: S našimi partnery zajistíme na klíč zaměření, výpočet, projekt, montáž i závěrečnou revizi.
10: Pro zákazníky z celého plzeňského kraje.
12: Vacovský grup. Teplo začíná u správného řešení.
10: Více na vacovsky.cz.
13: Hit Radio FM Plus.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.
15: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Bobo a Hit Radio FM Plus, posloucháte Summer Party. Až půjdete v říjnu ke komunálním volbám do volební místnosti, vemte sebou minimálně nějaký pekač s bučkem nebo aspoň pár chlebíčků.
1: Myslíš, že to jako členy volební komise potěší, že budou lépe sčítat?
0: No tak sčítat předpokládám, že budou stejně, ale minimálně si řeknou, nesedím tady úplně jako zbytečně.
1: Města a obce mají celkem problém sehnat členy volebních komisí, lidem se do toho nějak moc nechce. Kolik si za to můžou vydělat, tak to vám řekneme za chvilku ve zprávách s Bárou.
0: Do té doby ještě Daša a Bacha, taky Ozone.

0: Divoký západ přeje krásný odpoledne, už za chvilku nejnovější zprávy a předtím mrkneme i na silnice.
1: Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrně stále na Sokolovsku, mezi Citicemi a Hlavnem, tady se došetřuje nehoda osobáků, skončil mimo vozovku. Bouralo se pak taky na Berounsku, mezi Tetínem a Koněprusy máme hlášenou nehodu se zvěří, taky tady dávejte bacha. Další komplikace, tak ty nám hlašte. WhatsApp 720 870 237.
2: Aby vaše auto neskončilo u nás, vám přeje Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křivicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.
3: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
4: Nezapomeňte, že třetinu života strávíte v posteli. Postele Losina.cz.
5: Píšu kreslí maluju, tušky z tehdo miluju.
6: Největší papírnictví v

0: Farského 6, Plzeň, Slovany. Top papírnictví CZ.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
3: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
5: 17 hodin, jsou to krátké zprávy pro západní Čechy a s nimi Bára Purkartová. Města a obce hledají členy volebních komisí. Volby proběhnou 9. a 10. října a v případě druhého kola voleb do Senátu pak ještě 16. a 17. Člen komise může za obě kola získat odměnu až 6800 podle funkce. Poptávku zveřejnil například centrální obvod v Plzni. Podrobnosti jsou na webu 3. městského obvodu. V Ostrově už se naplno rozběhla stavba biatlonového areálu. Bude v těsné blízkosti fotbalového hřiště a pokud to finance města dovolí, proběhnou letos obě stavební fáze. Biatlonové tréninkové centrum bude sloužit hlavně dětem od 8 do 15 let a trénovat se tu bude jak se vzduchovými, tak i laserovými zbraněmi. Letní prázdniny se některým školákům prodlouží. Řada škol totiž volno využila k rekonstrukci budov, ne všude se ale práce stihly a tak se teď děti nemají kam vrátit. Některé školy proto posouvají zahájení školního roku, jiné zase hledají náhradní prostory. No a nakonec ještě hokej. Plzeň o víkendu hraje přípravné utkání v Německu. Soupeřem bude tým Eispiraten Krimičau. Hrát se bude zítra od 7 večer.
6: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
5: Na západě Čech zítra bude většinou oblačno nebo taky polojasno. Na teploměrech během odpoledne naměříme mezi 22 a 26 stupni Celsia. Tolik počasí, teď už pokračuje páteční divoký západ s Davidem a Kubou.
7: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
8: Další hodina těch nejlepších letních hitů, ano, Hit Radio FM Plus a Summer Party.
9: Až do nedělního večera, do nedělní 18. hodiny pro vás vaříme ty nejlepší letní pecky. Ale nebojte se, žádný utrejch to nebude. Tady je Calvin Harris.

0: Whitney Houston v rámci Summer Party Hit Radio FM+. Zdravíme celý západní Čechy, spousta letních hitů je ještě před náma.
1: Ano, teďka pro vás máme jeden, který jste už možná opravdu hodně dlouho neslyšeli. Ty hity v Summer Party Hit Radio FM+, ty jsou jako dobrý spolužáci ze základky. Třeba 20 let jste se neviděli a když do sebe náhodou vrazíte někde na vlakovém nádraží, tak si zakecáte takovým způsobem, že vám klidně ujede vlak. A možná je to dobře a je to jedno.
0: Posíláme další hity. Tady je The Fresh Prince a Summertime. Drums, please!

0: Rehab na Hit Radio FM+, s váma Divoký západ a my tady paříme v rytmu Summer Party, za chviličku La Primavera, oceše.
1: No, Summer Party, to je de facto vrchol prázdnin. A pro nás, obyčejný smrtelník, je vrchol prázdnin taky takovým znamením, že je na čase vybírat dovolenou.
0: Ano, v září se nejlépe jezdí na dovolenou, no.
1: Ano, jako má to hned několik praktických důvodů. Jednak, nižší ceny, zároveň nikde žádný děti. Okay. A to já teda jako na dovolený opravdu chci. Jako, vy, co máte děti, jezděte o prázdninách.
0: Ne, my, co máme děti, taky nechceme na dovolený žádný děti.
1: Ty taky máš nechat doma. Taky ani, nemáš brát sebou.
0: Ani cizí, ani svoje.
1: Ale ještě jeden zásadní jako důvod to má. Na konci léta, v září, je totiž moře po celém létě nejvíc teplý.
0: OK.
1: Takže naplánujte, našetřete a vyražte.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Klatováci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
5: Interkora Park Plzeňská, první na výjezdu z Klatov. Interkora, dokonalost v každém projektu. Již brzy.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
7: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
8: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
9: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
10: Pak hrnky,
9: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
10: Škola volá!
11: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
5: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Seš a La Primavera, ladíte Summer Party Hitrádia FM+, a jestli najdeme aspoň jeden důvod, proč se těšit na září, tak jsou to ryby. Kdo chce sedět u rybníka, mít nahozeno, když je venku 40? No nikdo.
1: My vás teďka vezmeme do Ejpovického lomu. Je to místo, který se jako traduje, že tam jsou obrovský ryby, ale nikdo je nikdy neviděl. Je tam obrovská hloubka, místa má až 50 metrů. A právě tohleto místo šel prověřit právě teď nejznámější rybář v celé České republice, Jakub Wagner.
0: No a co ulovil, krom rýmy?
1: Kamaráde, žádná rýma. Ne, ale ze začátku to vypadalo docela beznadějně. A ten největší úlovek přišel až ve chvíli, kdy už chtěl jako všechno zbalit, stáhnout pruty a jet domů. Podařilo se mu tam vylovit, kamaráde. Přes 2 metry velkýho sumce.
0: Pěkný.
1: 2 metry velký sumec. To je jako neuvěřitelný. Ani sám Jakub Wagner ve svém YouTubeovém videu jako říká, že tomu prostě nemůže věřit, že takováhle potvora tady žije.
0: Kdeže to teda je?
1: Ejpovický lom.
0: No vidě, hele, o víkendu nemá být úplně horko, jestli chcete nějakou hezkou fotku na sociální sítě, prej ho pustil zpátky, tak to zkuste. Ego Robert Burian a žijeme len raz právě teď.

0: Coldplay, posloucháte Summer Party Hit Radio FM+, nádherný odpoledne, další letní pecky za chvilečku a teď pár tipů nejenom na tenhle víkend.
1: Kam vyrazit?
2: Skvělý písničkář Pokáč vezme svý ukulele a zahraje vám dneska v Sušici na ostrově Santos, začátek od 20 hodin. A asi bych to nebyl já, kdybych vás nevzal někam na pivo. A já vás vezmu do plzeňského Prazdroje právě tam dneska a také během soboty najdete na 30 mini pivovarů z celé České republiky. Koná se tam 10. ročník festivalu mini pivovarů Brewstock. Vstup zdarma.
0: Já vás pozvu do Karlových varů za 14 dní. Se tam totiž společně zase setkáme. 11. a 12. září už 10. ročník festivalu světla Vary září. Můžete se těšit na nasvícenou mlýnskou kolonádu, zámeckou věž. Před hotelem Thermal proběhne taky Thermal Street Food Market, takže se i najíte. A to zásadní je, že se chystá i speciální dronová show přímo v sále, ve velkém sále hotelu Thermal. Vstupenky, tak ty seženete na karlovyvary.cz a příští týden taky na našich sociálních sítích.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
4: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. terasyplzeň.cz.
5: Penzion Daniela Boží dar. Skvělý wellness i dětské animační programy. Poctivá domácí jídla, navíc se specializací na celiakii. Penzion Daniela EU.

0: muži. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Klikni!
3: Mironet! Nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Hit Radio FM Plus.
5: Zlepši si nálepku.

0: Minimálně co se dětí týče, nejzásadnější letní hit letošního léta Zootropolis a taky Shakira a Zoo, tady je divoký západ Hit Rádia FM+.
1: Dnešní summer party jsme odstartovali, myslím, že víc než dobře. Laťka je velmi vysoko a jestli chcete vědět, kam ji posuneme zítra, tak si nás taky nalaďte, protože summer party pokračuje celý týden, celý víkend.
0: Celý týden. Jo, až do nedělního večera do 18 hodin pro vás máme ty největší letní hity za posledních 30 let. Klidně dejte vědět, jaký máte rádi vy a který jste třeba dlouho neslyšeli. Po 18. se na vás těší Káťa Pechová, my zase v pondělí v 15 hodin. Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Sportovní akce dnes a taky zítra omezí provoz v Karlových Varech. Pozor si dávejte u Matony Arény, kde čekají uzavírky. Přístupné tam pak není dočasně ani parkoviště. Vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: 3, 2, 1, jedem! Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. České dráhy se připravily na konec prázdnin, během víkendu navýší kapacity vybraných spojů, kterých by se to mělo týkat, řekne mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
10: Jsou to vlaky hlavně z Moravy do Prahy, ale také například ve směru z jižních Čech, ze západních Čech nebo od Hradce Králové do Prahy. Přesto doporučujeme cestujícím zajistit si na cestu rezervaci.
9: Dráhy také doporučují využití vlaků mimo přepravní špičku. Policie se zabývá pádem větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. Pracuje s několika vyšetřovacími verzemi a prověřuje, zda mohlo jít o protiprávní jednání. 30 metrů vysoký větrník spadl minulý týden ve čtvrtek. Nikdo nebyl zraněn. V 89 letech dnes ráno po vleklých zdravotních problémech zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Hlavou norské monarchie byl od roku 1991. Na trůnu ho střídá jeho 53-letý syn, který bude vládnout pod jménem Håkon VIII. Nezvykle už v šestém kole čeká první fotbalovou ligu největší šlágr podzimu. Sparta v neděli na Letné v pražském derby přivítá

0: vítá obhájce titulu Slávii. Policie vnímá zápas jako rizikový. Do bezpečnostních opatření se zapojí stovky policistů.
1: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
0: Zítra bude na východě území ráno a dopoledne až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak čekáme polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky, večer bude na západě Čech přibývat mraků. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na Jihomoravě až 28, na horách většinou kolem 16.
2: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
3: Je to tak, krásný večer, dámy a pánové, 2:08, s vámi Kateřina Pechová a co víc, poslední summer party letošního roku. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. A jo, bude to jízda. Za chvilku douší Jennifer Lopez, ale odstartuje nám tu hodinku Gustavo Lima a jeho balada, tak jdem na to.

Vaše typická sousedka Jenny from the Block, to je Jennifer Lopez v éteru Hit Radio. Summer party v plném proudu. No a venku takový trošku opak. Prosím vás, ano, Česko už hlásí první bouřky. Postupuje to od západu, jo? To znamená, že vy, co jste na východě, ještě máte čas. Pravděpodobně. Blbý je, že opravdu je to ten typ bouřek, kdy vlastně ani meteorologové, což jsou odborníci, moc nevědí, co přesně bude nebo nebude, jak to bude vypadat, jak toho bude, jestli toho bude moc nebo málo. Tak jenom možná fakt schovejte věci, co máte venku, jo, hezký květináče, psa, případně drahou polovičku, jo, ať to zbytečně nenamokne, jo, pač to, jak smrdí mokrej pes, to je strašné, to se asi shodneme. No a my si nenecháme vzít ten náš poslední prázdninový víkend. My si ho totiž zpříjemníme těmi nejlepšími letními songy za posledních 30 let. Teď už David Guetta a tedy Swims.

0: Samuel Jack, Feels Like Summer v éteru Hit Rádia. Song, který mu hodně pomohl Instagram, mimochodem, jestli jste tohle ještě nepoužili k letnímu storíčku, tak jako byste nebyli. Ne, to je fakt průšvih. To jako, už je to teda tak 4 roky, co to takhle trenduje. Ale je to tak a tady vidíte, jak prostě umělcům pomáhají sociální sítě. Jsou takový umělci, kteří nejenže je nepotřebovali, ale oni tehdy sociální sítě ani nebyli, že jo? Roy Orbison už za chvilku se svojí Pretty Woman do uší. To je nádhera, to je nádhera. A taky vám řeknu o naprostý práci snu. Ale až za chvíli.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Komín, kamna, kotel.
7: A kdo to všechno zařídí?
6: Klid, Vacovský Group v Klatovech se postará o všechno.
7: S našimi partnery zajistíme na klíč zaměření, výpočet, projekt, montáž i závěrečnou revizi.
6: Pro zákazníky z celého Plzeňského kraje.
7: Vacovský Group. Teplo začíná u správného řešení.
6: Více na vacovsky.cz.
8: Já nový plot mám.
9: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
10: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
11: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
12: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
13: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích.
15: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
15: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
14: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z 10 lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
16: firmanazážitky.cz.

jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Summer Party na Hit Radio. Hit Radio FM+.

Maxwell a Ingrosso Sunshine, posloucháte Hit Radio. No a když už tady máme tu poslední letošní summer party, tak teď jedna vyloženě vyletněná práce, jo. A práce snů, prosím vás. Teď fakt je beze srandy. Snoop Dogg někoho hledá. Snoop Dogg právě najímá a chce najmout někoho, kdo bude jíst zmrzlinu. Za 10 000 dolarů měsíčně. To není vtip. On opravdu hledá někoho, kdo bude cestovat po světě, ochutnávat nový příchutě a doporučovat mu je. Za 10 000 dolarů měsíčně. Přihlásit se může kdokoliv. To znamená, že pokud jste milovníky zmrzliny, právě přišel ten moment, na který celý život čekáte. Jakože pracovat pro Snoop Dogga? Já přemýšlím, jestli je něco víc cool. Není. Podle mě není. Za prvý je ten člověk neskutečně vyčilovaný, to je takový pohodář, jo. Dostanete se na spoustu zajímavých míst, vyděláte si super prachy a budete jíst zmrzku. Podle mě neexistuje lepší pracovní pozice, takže pokud nad tím třeba jenom trošku přemýšlíte, jděte do toho, jako fakt. A já do uší posílám další letní hit. Chris Rea a Looking for the Summer. Jdeme na to.

0: Lush Life, to je Zara Larsson, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný páteční večer. Díky, že jsme s vámi u vašeho pátku. Já jenom doufám, že to bude pohodový večer, že vás nic zbytečně nevystresuje, protože to už nemá ani smysl, jo, se takhle při pátku stresovat. Pač, když se teď začnete stresovat, tak se s tím vidíte to? Tak se s tím vzbudíte, jo. Celou sobotu to budete řešit a pak v neděli, to už je pondělí, jo. Tak prosím vás, žádný stresy, jenom ty nejlepší hity. Za chvilku tenhle song z Divokých koček. Lean Rhymes, k tomu Shinies nebo Jubel, tak buďte s námi.
1: Autohornát, váš největší specialista na užitkové vozy Renault na českém západě. Autohornát, prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Když život prudce zastaví.
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
6: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem.

0: klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
0: tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U.NCZ.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party Hit Radio.
9: Je to tak, další nálož těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let před námi. A jako, to jsou skvělý songy, za chvilku třeba Bob Marley. Čeká nás taky Taylor Swift, ale teď už Safredo, Play the Life. Jdeme na to! Hit Radio.

Taylor Swift a Cruel Summer, posloucháte Hit Radio. Poslední víkend prázdnin je tu. To je neskutečný. Mně celoživotně přijde ten poslední víkend strašně zvláštní. Prostě 2 měsíce prázdnin za váma, kor když jste dítě, jo, tak najednou 2 měsíce volná a teď najednou už je to tu zás. A vlastně i když jste dospělí, jo, protože to léto má obecně vždycky trošku jiný rytmus, trošku jiný nádech. No a už je to zas tady. Zase režim, jo, teď lidi kolem vás už strašej podzimem, což je strašný, jsou i tací, co strašej Vánocema, což je ještě horší, to bych zakázala úplně. Já si myslím, že pár letních jako záležitostí ještě stihnem, jo, pokud máte teďkon strach z toho, že jste vůbec nic nestihli, stihnete. Možná ne tenhle víkend a budete to muset dohnat v rámci září, ale to půjde. Hlavně se nenechte vystresovat, nefakt, no protože poslední víkend, že jo, to máte takový to. Teď bych si chtěl oddychnout, ale zároveň už jako máte pocit, že byste měli ty děti zabalit, protože přece jenom pozítří jdou do školy, že jo, pomalu, nebo popo, zítří. No, tak držím pěstí, ať si stihnete o víkendu alespoň trochu odpočinout a určitě k tomu pomůže ten nejlepší letní playlist. Právě teď Bob Marley, Sun is Shining.

0: Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si právě teď v éteru Hit Radio. Přeju krásný páteční večer, doufám, že se máte hezky a doufám, že i ty naše letní songy pomáhají na tu lepší náladu, protože proto je tu máme, že jo, naprosto logicky. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, to potrvá až do nedělních 18 hodin a za chvilku třeba tenhle song, a ten je fakt skvělej, přísahám. Sheryl Crow, jediný, co chce, je mít trochu legrace. No, to je podle mě ideální motivace na víkend. Za chvilku k tomu taky Madonna nebo víkend.
1: Milí Klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
2: Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
3: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Hit Radio.

Kobrou v éteru Hit Rádia. Krásný večer. No, mám pro vás tip na výlet, prosím vás. Na Pelhřimovsku je malá obec Kámen. A tam teď 3 roky byl hrozný klid. Jo, jako fakt. A to jenom proto, že se tam opravoval hrad Kámen. No a teď se po 3 letech otevře. Je to tak. Celou dobu byl mimo provoz, ale teď se poprvé otevře zítra. Vstup bude zdarma, asi bude narváno. Každopádně nejenom hrad je tím lákadlem, ale mají tam teď vylepšenou sbírku historických motocyklů. Takže pokud patříte mezi fanoušky hradů a ještě k tomu motocyklu, tak to je double zásah. Jo. Každopádně myslím, že jako v rámci výletu skvělý tip, jo. Obec Kámen a hrad Kámen. To se poměrně dobře pamatuje. Další hity k tomu. Shows a Love Tonight.

0: Be Mine v éteru Hit Rádia. Krásný večer. A hlavně krásný pátek k vám, co už máte volno. Po celém pracovním týdnu. Odpočívejte. Vy, co volno nemáte, držte se. Lepší radu asi nemám. Za to mám perfektní letní playlist. Poslední summer party tohoto roku je v plném proudu. No a za chvilku vyrazíme na Ibicu. Ano, ano, pojďme společně na pláž. Venga Boys už za chvilku do uší, tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio. You're not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want you to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Sešit tuška dávno nestačí, chytrá technika školu ulehčí, notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího! Když něco,
0: tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Každý tlukot srdce je dar. Zjistěte, jak na tom vaše srdce opravdu je. 5. září vás v Konstantinových lázních čeká Den pro vaše srdce s bezplatným vyšetřením před lázeňským domem Prusík. Nečekejte na varování a udělejte něco pro své zdraví. Více na konstantinovylázně.cz.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
7: Je to tak, Summer Party poslední letošního roku je stále v plném proudu. A to znamená ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. A teď už song, který myslím milujete fakt úplně všichni. Tohle to je Pedro.

Bruno Mars a Count on Me v éteru Hit Rádia. Přeju vám krásný večer. My si dáváme summer party a k létu určitě patří i pobyt venku v přírodě. To je jasný. Ale pozor, ne vždycky je to pohodička. Jo, o tom už teď ví jeden chlapec, je to teda čínský mladík. On se vydal kempovat, což byste si řekli, super, miluju kempování, jo. Akorát, že on v tom lese byl po několik hodin vystaven zvukům cikád. Kdo už jste cikády slyšel, víte, že umí být poměrně hlučné, jo? Asi byste ale nevěřili, že on musel potom vyhledat lékaře, protože se mu výrazně, jakože fakt výrazně, zhoršil sluch. Jenom z toho, že několik hodin byl nucený poslouchat prostě cikádí vyřvávání, jo? Poškození naštěstí nebylo trvalý, takže se mu sluch normálně vrátil. Ale teď si to vemte. Prostě si řeknete, jo, příroda, budu v klidu, vyzenovaný, budu jen poslouchat zvuky přírody. A ono, Helene, oni ty zvuky přírody paradoxně dokážou být pěkně nebezpečný. Tak jestli zvažujete ještě nějaký to kempování, tak nehleděte na ty bouřky, které se na nás chystají, tak pozor na tady ty hmyzy, jo? Pač u nás je teda větší šance, že vám vleze do ucha škvor, nebo se to alespoň celý dětství říkalo, ale stejně, bacha na tu přírodu, jo? To si radši do uší, pusťte další letní hity Shaft a Mambo Italiano.

Tohle jsou Elton John a Dua Lipa. Přeju vám krásný večer z Hitrádia. A taky krásný pátek. Doufám, že už máte nohy nahoře, pohodička, možná nějaký drinčík, něco dobrého k tomu, hlavně žádný stres. No, pokud přece jenom jste třeba teď v práci, držte se, to zvládnete a aspoň víte, že bez vás to prostě nejde. A my si k tomu navíc dáváme ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Za chvilku třeba tohle. Společně s Debbie se dotkneme slunce, k tomu PH Electro nebo Mexar, tak buďte s námi.

0: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Top papírnictví CZ.
1: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N.cz

neskutečná pecka Another Night, Mexar a Real McCoy v éteru Hit Radio. Přeju krásný večer zpátky do roku 2026. No a prosím vás, asi jste si všimli, že zemřel norský král a Norsko už má tak nového krále, jeho syna. A vlastně nejvíc takový zajímavý na tom celým je to, kdo je jeho žena. Jo, on totiž na v podstatě i přes námitky veřejnosti a tak dále, tak si vybral poměrně kontroverzní ženu s tím, že teda ona už, když se potkali, tak byla matka samoživitelka a hlavně za sebou měla dost divokou minulost, jakože hodně divokou, jako hodně večírky, hodně zakázaný látky a tak jo. No a mně z toho plyne jedno naprosto zásadní poučení, že za prvý opravdu pohádky se dějí, protože z téhle dámy z Mette Marit je dneska vlastně norská královna. Takže ano, dámy, stále máme šanci. Jo, nehledě na to, jestli jste měli třeba nějaký divočejší roky, nehledě na to, kolik je vám let, ještě stále se můžete stát královnou. A já si myslím, že to je ale výborná motivace. Takže hurá na lov princů a k tomu velmi slavná dvojčata. Tohle jsou Veronikas a Untouched.

0: Pršitě a Self-Aware v éteru Hit Rádia. Přeju všem krásný večer, díky moc, že i dneska jste si nás vybrali za svoje parťáky. Za chvíli 9, já se s vámi tak pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek toho pátečního večera. Nezapomeňte, že Summer Party, a to znamená, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, jsou s vámi až do nedělního večera. Takže ano, ať už se rozhodnete ten poslední prázdninový víkend trávit jakkoliv, tak ten nejlepší letní soundtrack k tomu máte. Tak se mějte krásně, za chvilku třeba tohle. Geniální letní věc. El Profesor, Bongo Cha Cha Cha, taky Harry Styles nebo Mark Korn. Tak buďte s námi. Ahoj.
1: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
2: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz

0: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
1: Autohornát. Váš největší specialista na užitkové vozy Renault na Českém západě. Autohornát. Prodej užitkových vozů Renault v Plzni-Bolevci.

0: Bydlení je pro Česko velké téma. A nejen pro Česko. Pokud si hledáte bydlení, víte, jak těžké je najít něco s rozumnou cenou. Případně jak komplikované je si dneska vlastní bydlení postavit. Je to téma i pro samotnou Evropskou unii? Na telefonu je europoslankyně Klára Dostálová. Tak jak velké téma je pro Evropskou unii bydlení?
1: Evropská unie vlastně poprvé začala řešit bydlení jako samostatnou politickou prioritu. Dokonce ustanovila výbor House, který se právě bytové krizi věnuje, protože to se netýká jenom České republiky, opravdu se to týká celé Evropské unie a sama Evropská komise přiznává, že je potřeba prostě postavit miliony bytů, aby vlastně občané Evropské unie měli vůbec kde bydlet, aby prostě mladí lidé měli kde začít, protože porodnost není problém jenom v České republice, ale i v celé Evropské unii, že právě mladí lidé většinou nedosáhnou na to první bydlení a pak samozřejmě odkládají založení rodiny a tak dále.
0: Jaké má Evropská unie možnosti pomoci?
1: Tak samozřejmě pro Brusel je velmi důležité, aby pomohl s reformami, které právě pro to bydlení, aby prostě členské státy mohly začít rychleji stavět, tak jedny z nejdůležitějších věcí jsou pravidla veřejné podpory. To se podařilo změnit v prosinci roku 2025, to znamená města i obce mohou začít stavět jak sociální, tak dostupné bydlení. Pro nás je důležité zejména to dostupné bydlení právě pomocí zjednodušených pravidel veřejné podpory, kolikrát nepotřebují už ani souhlas Bruselu, vyčlenují se na to speciální peníze, fondy, chce se zapojit i Evropská investiční banka, dokonce umožnila v rámci takzvaného midterm hodnocení, to znamená střednědobého hodnocení programového období 21 až 27 vyčlenit speciálně peníze jenom na bydlení. Po roce 2028 budou samozřejmě i v rámci kohezní politiky peníze na bydlení, které si to členské státy musí dát do takzvaných národních regionálních plánů partnerství, takže dělá všechny tyto kroky. My ale nechceme, aby Evropská komise přijímala nějakou speciální legislativu, protože jsme přesvědčeni o tom, že to musí zůstat v kompetenci členských států, to znamená regionů, měst a obcí jednotlivých zemí.
0: A může Evropská unie zlevnit Čechům bydlení?
1: Tak je potřeba samozřejmě říct, že sama Evropská komise žádnou bytovou krizi nevyřeší. Tam je důležité, aby ona prostě zjednodušila a deregulovala ty požadavky, které má, aby se pokusila vlastně, a ona už to dělá, to musím říct, že dělá, snažit se zjednodušit povolovací procesy. My v podstatě i tím novým stavebním zákonem v České republice tomu jdeme hodně naproti, protože ona vlastně prosazuje Evropská komise, aby to bylo všechno pod jednou střechou, aby lidé neběhali po dotčených orgánech jako šílenci. A prostě to stavební povolení netrvalo několik let, zejména na bytové domy, takže to se snaží jako zrychlit, snaží se samozřejmě připravit peníze pro to financování, ale sama tu bytovou krizi nemá jak vyřešit, to samozřejmě musí ty jednotlivé členské státy za podpory těch nástrojů, které Evropská komise může nabídnout. Ať už je to financování, zlepšení pravidel veřejné podpory, ale třeba co my ještě se snažíme tam prosadit je, aby bydlení nespadalo do dluhové brzdy, protože je potřeba si uvědomit, že velká města financují obchvaty, silnice, metra, já nevím, prostě všechny takovouhle velkou veřejnou infrastrukturu a hodně se zadlužují a pak vlastně na to bydlení se pořád posouvá ta priorita dozadu a dozadu a kdyby bydlení nespadlo do dluhové brzdy, tak si myslím, že by ty města se jim taky rozvolnila ruce.
0: Bydlení v Evropské unii a v České republice samotné a také mýtům kolem něj se věnujeme v našem podcastu. Najdete ho na našem webu.
2: Klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
3: Intercora Park Plzeňská, první na výjezdu z Klatov. Intercora, dokonalost v každém projektu. Již brzy. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Dobrá práce a skvělý tým?
5: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
4: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
5: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
4: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
5: Těšíme se na vás.
6: Komín, kamna, kotel.
7: A kdo to všechno zařídí?
6: Klid, Vacovský Group v Klatovech se postará o všechno.
7: S našimi partnery zajistíme na klíč zaměření, výpočet, projekt, montáž i závěrečnou revizi.
6: Pro zákazníky z celého Plzeňského kraje.
7: Vacovský Group. Teplo začíná u správného řešení.
6: Více na vacovsky.cz.

chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: rata, trička, rata, ta-da-da-da-rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Přijďte se odborně poradit. Na zdravý a kvalitní spánek jsme tu my.
2: Komín, kamna, kotel.
3: A kdo to všechno zařídí?
2: Klid, Vacovský grup v Klatovech se postará o všechno.
3: S našimi partnery zajistíme na klíč zaměření, výpočet, projekt, montáž i závěrečnou revizi.
2: Pro zákazníky z celého Plzeňského kraje.
3: Vacovský grup. Teplo začíná u správného řešení.
2: Více na vacovsky.cz.

0: Korp v Nýřanech, je to realita.
1: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
0: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
1: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
0: Těšíme se na vás.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.